0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

będziemy dziś i to, co nie czeka.

0: Hezké ráno, 6 hodin, minuta k tomu, poslední červencové ráno v roce 2026. Katka má připraveny zprávy na Evropě 2.
1: A přeju dobré ráno. V Doksanech se teplota včera odpoledne vyšplhala na 40,1 stupeň, což je vyrovnání měsíčního rekordu pro celé Česko. Své měsíční a denní rekordy překonala i řada dalších stanic. Dnes se čekají v průměru za celé Česko ještě vyšší teploty. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka jde do boje o senátorské křeslo. Informaci potvrdil na sociální síti X. Kandidovat bude ve volebním obvodu Plzeň město s podporou STAN. A z Plzně se nám teď hlásí Zuzka.
2: Plzeň se v posledních letech snaží zlepšit stav oblíbeného Košuteckého parku na severním okraji města a kvalitu vody zdejšího jezírka. Správci městského majetku upravují pobřežní plochy zatěžované hlavně v létě a souborem postupných opatření chtějí dosáhnout čisté vody bez sinic pro plavce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte si pozor na D1 za Rousínovém směrem z Vyškova do Brna v omezení na 213. kilometru. Je v pravém pruhu nepojízdná dodávka a už se tam tvoří kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Noc byla na mnoha místech tropická a teploty neklesly pod 20 stupňů. Dnes bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes 35 až 39 stupňů. Na severu Čech o něco chladněji kolem 34 stupňů. Tolik dnešní první zprávy. Vstáváte z páteční ranní show. Není to ranní show.
0: Ježíš, to nesmíš říkat.
4: Ale proč ne? A klidně to řekni.
1: Síla zvyku. No, je to tedy prázdninové ráno.
0: Když jsi nás viděla, tak to tam samo skočilo.
1: Petr Zíbal a Ondra Urban jsou tady.
4: No dobře, show to úplně nebude, ale bude dneska soutěž, to už víme.
0: To bude show.
4: Tak to jo.
0: Tak to teda bude show.
3: Evropa 2.

0: 6 hodin a 9 minut aktuální čas na Evropě 2. Je tady poslední červencové ráno.
1: Možná se divíte, že hraje cymbál.
0: Ano.
1: Tak já vám řeknu proč.
0: Proč?
1: Já jsem totiž nic jiného v té rychlosti nenašel.
0: Aha.
1: A cymbál mi přišel takovej hezkej, letní, příjemný, že nás to všechny naladí. Že vlastně na Moravě je to něco, co milujou. My díky tomu, zase třeba v Čechách milujeme Moravu, tak nás to tak jako hezky sjednotí ta muzika.
0: Tak sjednocení českého národa hned po ránu na Evropě 2.
1: Jo, jo. A za chvilku vám prozradíme po tom, co dohrají třeba Imagine Dragons, že dneska budeme soutěžit a máme pro vás palivovou kartu na 2000 nabitou a taky kafe na celý rok zadarmo.
0: Mám pocit, že jsi to prozradil už teď teda.
1: No, že budeme soutěžit, je jasný.
0: Jo.
1: Ale teď, co bude výherní signál? Bude tam nějaká otázka? Kdy bude ta soutěž a tak dále? To všechno ještě musíme prozradit.
0: Já jsem napnutý, já za chvilku to řekneme na Evropě 2.

0: 31. července 2026, pátek 6.15.
1: A protože je pátek, tak budeme na Evropě 2 soutěžit. Vlastně v létě už se to stává tradicí, protože celé léto hrajeme od pátku do neděle na Evropě 2 s Molkou o kávu zdarma na celý rok a palivové karty.
0: Pojďme si říct, že ta palivová karta je nabitá na 2000 korun. Mě zajímá jediná věc, jestli se s tím dá i nabíjet. Protože palivová karta by mě byla k ničemu. Takhle, mohl bych ji někomu věnovat jako dárek třeba. Taky dobrý. Ale to by mě zajímalo. Zjistíme třeba v průběhu rána. Takže palivová karta, možná nabíjecí karta, v hodnotě 2000 korun a k tomu káva na celý rok na Molce zdarma.
1: Budeme dneska soutěžit a to tím způsobem, že jakmile zazní písnička Espresso Macchiato...
0: Espresso macchiato. Umíš si představit, že by si vlastně s touhle písní přišel na Molku a řekl si, že chceš espresso macchiato. Víš? Mi amore. Ty by na tebe koukali a ty znova. Mi amore. A oni, co si dáte a ty? Espresso macchiato.
2: Já tam byla nedávno a mají i fantastické banana split a maču, jo? Jen tak mimochodem mezi náma.
0: Je tak, to bychom udělali remix na tuhle tu písničku.
2: No právě.
1: Tak jakmile zazní Espresso Macchiato, volejte 257-400-888, když budete třetí, jdete soutěžit. Máme pro vás ještě soutěžní otázku.
0: Tak držíme palce, Evropa 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Toto je.
11: Dopravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
14: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
15: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
14: Smutný, co? Něco vám poradím.
15: Nádobí Fabíny.
14: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
15: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marilla. Kilogram za 189,90 pouze v pátek. A čokoládu Milku v Byla klubu za 27,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Falcon uvádí.
18: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
17: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
19: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
20: Ucháš? Teda.
19: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
20: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
19: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: 6 hodin 31 minut, hezké páteční ráno přeje Evropa 2.
1: Vlna veder zasáhla Českou republiku, obecně Evropu, střední Evropu o to víc. Dneska má být v České republice 36 ve stínu, spíš víc.
0: Já si myslím, že padne ta 40 zase, včera byla.
2: Určitě, když padla včera, dneska má být ještě teplejc.
1: A teď tady radí, že vůbec nemáme chodit ven. Vůbec. Nechoďte ven, buďte doma a zavřete okna.
2: Zavřete. No a zatemnit hlavně. Proto to jsme si včera říkali, když jsme večer četli takovou obrázkovou knihu, kde jsou domy s okenicema. Proto mají ty přímořské státy na domech ty okenice, aby se mohly pořádně zatemnit. A to my nemáme.
1: Žaluzie. No a nepomáhá to asi tolik.
0: To musí být venkovní roleta právě, venku.
2: Aby ti to nerozpálilo to okno, z kterého se potom posléze stává radiátor.
1: Děkuji za analýzu.
2: No.
0: čili ty radíš zůstat doma.
1: No ne, tady odborníci. Nechoďte ven. Pijte v průběhu celého dne, omezte alkoholické nápoje, protože alkohol vlastně vyčerpává a vůbec vynechte fyzickou aktivitu, jakože cokoliv.
2: A namontujte okenice.
1: A namontujte okenice hlavně.
0: Ty všem dáváš volno, nikdo nechoďte do práce, zůstaňte doma, je to pro vaše zdraví, je to vlastně taková druhá karanténa.
1: Ty hele, tak pojďme se znova věnovat tomu, co vidíme tady za okny Evropy 2, jenom si to představte, my tady totiž máme stavbu, jo? Umíte si představit, že v tomhletom počasí, když do vás praží to sluníčko a tam se nemáte kam schovat do stínu.
2: A teď oni potom jeřábu vylezou ještě tomu slunci výš.
1: Blíž? No jasně, tak to je konečná. To je úplně konečná. Čili, jak říkal Ondra, karanténa.
0: Je tady znovu
1: lockdown.
0: Lockdown, všichni zůstaňte doma. Home office.
1: Kde to stojí? A má smysl někam jezdit? Nebo se roztekly dálnice, asfalt?
2: No zatím ještě ne.
1: Dobře, v průběhu dne možná. Co teď ráno?
2: Pozor na D1 za Rousínovem směrem z Vyškova do Brna v omezení na kilometru 213. Je v pravém pruhu nepojízdná dodávka a tvoří se tam kolona.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
8: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
11: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
10: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
11: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
12: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
13: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
1: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
2: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Šest, 45, 6:45, tady je páteční ráno na Evropě 2.
2: Rihanna bude hrát za chvilku, ale teď ještě zajímavost.
1: Možná i Coldplay ještě docela.
2: Z Japonska. Smutná událost, takže pojďme být trošku vážní, protože Japonsku bylo zemětřesení o síle 7,1 Richterovy škály. Několik mrtvých, bohužel, ale co je na té situaci zajímavé, tak průmyslové kamery zachytily, že zvířata to zemětřesení předpovídali několik vteřin předtím, než vůbec přišlo. Kočky totiž zpozornili a vydali se hledat úkryt. Pár sekund poté, až dorazí otřesy. Videa na sítích ohromila miliony lidí a rozproudila debatu o tom, zda zvířata vycítí nebezpečí dřív než člověk.
1: Za mě teda rozhodně. Určitě mají nějaký smysl, něco, co my nemáme. U našeho psa to funguje s bouřkou. Déšť docela dobře, bouřka stoprocentně.
2: No jako, že to ví dopředu, že
1: no,
2: bude ta bouřka?
1: No, že když, hele, vlastně je celkem ještě hezky a třeba za půl hodiny má přijít bouřka.
2: Aha.
1: Nikdy se to žene, ale ty to ještě nevidíš. A ona si fakt zaleze někam úplně za skříň, schová se a my, co blbneš mi si? A za půl hodiny bouřka.
2: Jo, tak vaše misina by mohla v televizi předpovídat počasí teda.
1: No, ona je Dagmar Honcová.
2: To teda, zvířecí Dagmar Honcová.
1: Ano, no, Dagmar Honcová. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin je pokstíme na akci Rokytnice v rozjezdu. Užiješ si koncert soutěže bobování na sněhu a po registraci jízdu na bobovce zdarma. Sleduj rokytnice.nhr.cz. Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Je přesně 7 hodin, přejeme hezké páteční ráno. Katka Říhová je tady ve studiu a má zprávy na Evropě 2.
1: Přeju dobré ráno, dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i nad 40 stupňů, což se letos stalo už na konci června a tento týden ve čtvrtek, tedy včera. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit problémy také například v dopravě nebo energetice. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci tak budou normu finálně schvalovat až na podzim. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: 9000 nové město nad Metují na Náchodsku má nové venkovní koupaliště se zázemím. Letní areál Metuje vznikl nákladem 125 milionů korun na místě bývalého městského koupaliště. Dotace od kraje a ministerstva pro místní rozvoj činily celkem 12 milionů. Zbytek šel z rozpočtu města a přebytků jeho hospodaření. Koupaliště se veřejnosti otevře 9. srpna. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Evropský fotbal zažil bezprecedentní vzpouru. Všech 55 členských zemí UEFA se jednomyslně postavilo proti plánu FIFA prodat komerční práva na mistrovství světa soukromým investorům za 25 miliard dolarů. UEFA doslova uvedla, že mistrovství světa není na prodej.
0: Já k tomu ještě dodám, že se už postavilo i 41 členů americké CONCACAF. Takže i americký kontinent se proti tomu postavil. Infantino má utrum.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: A pojďme se teď podívat na silnice. Kolona je na D1 v Brně směrem na Ostravu. Od 189. kilometru se sune kolona k omezení na 196. A kolona je i na Štěrboholské směrem na Černý most u Běchovic. Překáží nepojízdné auto. Dlouhá kolona začíná od Lanového mostu a zdrží vás 20 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Noc byla na mnoha místech tropická a teploty neklesly pod 20 stupňů. Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34. Tolik zprávy, teď je 7 hodin a 3 minuty a vy vstáváte s Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.
4: Dobré ráno a pozor, pořád tu máme palivovou kartu a kafe na celý rok zadarmo.
0: Espresso Macchiato, to je výherní song na Evropě 2. Evropa 2.

0: 7 hodin 10 minut, posloucháte páteční ráno Evropy 2.
1: Ole, pojďme se podívat na fotbalový šampionát, respektive to, co se řeší kolem fotbalového šampionátu, a to, že by FIFA teoreticky prodala svá fotbalová práva soukromému investorovi. Ty jsi tu informaci přinesla ve zprávách.
2: Řeší se mistrovství světa a evropská, až bych řekla, vlastně vzpoura, protože všech 55 členských zemí UEFA se jednomyslně postavilo právě proti plánu FIFA, která chtěla prodat komerční práva na mistrovství světa soukromým investorům za 25 miliard dolarů.
1: No vida, k tomu pan Urban přinesl informaci,
0: před pár hodinami i 41 národních fotbalových asociací ze severní, střední Ameriky a z Karibiku se připojilo k UEFA a taky by bojkotovali mistrovství světa.
2: To už skoro vypadá, že to možná neprojde.
1: A já se ptám, co by to znamenalo, že by to prodali soukromým investorům?
0: No co by to znamenalo?
1: Tak teďka jsem to tady trošku googlil a pátral potom. No a vstup soukromého investora by znamenal tlak na častější reklamu, zřejmě. To znamená, že teďka, jak tam zavedli tu občerstvovací pauzu, tak by se teoreticky každých 5 minut pilo, protože by tam mohla být reklama. Halftime show by tam zřejmě byla taky, protože ta se dá prodat, takže mezi prvním a druhým poločasem by ta přestávka byla delší. Někteří to kritizují, pro některý je vystoupení Justina Biebera, Madony, pecka, jo, souhlas. No ale podle mě to vlastně nejzásadnější je, že by šampionáty byly častěji, možná každý 2 roky. Teď je to každý 4 roky, vždycky je teda mezi tím euro, potom je zase za 2 roky světový šampionát, za 2 roky euro a tak dále. Ale teď by to fakt mohlo být po 2 letech, no protože biznis prostě. Co?
2: Mám jednoho kamaráda z rádia a ten má rád fotbal a má rád ten šampionát. Podle mě nás možná teď poslouchá.
1: No.
2: A ten právě vždycky říká, že to mistrovství světa je výjimečný právě proto, že to je jednou za 4 roky.
0: Je to tak, já s ním souhlasím.
1: Takže počkej, chcete mi říct, že protestuje celá Evropa, protestuje celá Amerika a Leoš Mareš.
0: A to už má váhu.
1: To už něco znamená. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: 7.18, pátek, před námi je volný víkend, věřím, vy, co máte prázdniny, vám je to fuk, tak užívejte se Evropou 2.
1: Myslím si, že posluchači, kteří nás ladili včera, by chtěli slyšet závěr příběhu, který jsme včera rozjeli a týkal se tvojí maminky, Katko.
2: Ano.
1: Tvoje maminka měla starost o pana souseda, protože ho 4 nebo 5 dní neviděla.
2: Je to tak.
1: A na rohožce byly pořád stejně položené boty, což nikdy nebývalo. A ona se bála, jestli se mu něco nestalo, jestli tam neleží mrtvý třeba.
2: Řekl se to přesně, měla o něj starost. Navíc mi posílala fotografii těch bot, jak jsou na té rohožce uložený, a to jí právě nedalo spát, protože ty boty tam byly jako strašně zarovnaný.
1: Aha.
2: Víš, jakože to vypadalo fakt jako, že někdo si dal tu práci, dal tam ty boty, odešel a už nevyšel.
0: A 4 dny se nestalo nic.
1: Volala včera policajty?
2: Říkala, že bude volat policii, ale předtím ještě naposledy po 6 dnech, teda včera už to byl 6. den, zkusila na souseda zabouchat a zazvonit a stalo se to, že soused otevřel.
1: Je! Yeah. Fakt?
2: Soused otevřel po 6 dnech a nebyla to jako extra dlouhá kocovina. Soused se mámě svěřil, že se právě vrátil ze služební cesty. A pravděpodobně se stalo to, co jsme tady včera říkali jako jednu z variant, že opravdu někam odjel a nechal ty boty na rohce schválně, aby to vypadalo, že je doma, a odradil tak případný zloděje.
1: Aha.
0: Jinak řečeno, po 5, respektive 4 dnech má tvoje maminka klid. Soused žije.
2: Je to tak.
0: Jo! No tak hurá. Tak hurá.
1: No.
2: Jako trochu se těšila, že se zase pokecá s policajtama. Ona to má ráda. Už se prej i doma naklidila.
1: Takhle.
0: Namalovala se, ano. Připravila se, že přijedou.
2: Ale má to happy end, já jsem šťastná.
0: Tak jo.
1: No, pro nás příběh by bylo lepší, kdyby tam ležel mrtvej, bylo by to zajímavější. Ale zaplať pán Bůh za to.
0: Ne, dobrý.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: crazy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Faslo Cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Scandinavian Sleeping and Living.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 11,90 a kuřecí prsní řízky kilogram za 109,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Falcon uvádí.
11: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
10: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
12: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
13: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
14: Ucháš? Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
13: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
14: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
13: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
0: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: 7.32, hezké páteční ráno, jakmile zazní Espresso Macchiato, točte Evropu 2, protože můžete vyhrát palivovou kartu nabitou na 2000 a kafe na Molce na celý rok zadarmo.
1: No a vypadá to, že vyhraje taky česká fotbalová reprezentace, protože nejspíš opravdu budeme mít španělského trenéra.
0: Ole!
1: Ole, protože dneska popolední byla svolána mimořádná tisková konference a očekává se, že Fajr chce na ní představit prvního zahraničního trenéra v historii. Místo po rezignaci Miroslava Koubka pravděpodobně zaujme Španěl Santi Denia.
0: Já jsem četl nějaký článek, takový fejeton vládě Šmicra, a ten tam psal vlastně hezkou myšlenku, co s náma jako bude dělat.
1: Protože ten španělský fotbal je takový, že to hrají po zemi, ťukačky, když to my to furt nakopáváme.
0: My ty nákopy, šup.
1: No tak asi nás to naučí, ne? Proto přichází.
0: Počkej, a dá se teda říct, že česká reprezentace bude takový jako Bčko španělský reprezentace?
1: Jaký Bčko?
0: Dobře, tak Cčko.
1: No vůbec. Udělá z nás Ačko, mistři světa.
0: A teď, jak budou ty šampionáty častěji, jak to prodají, tak to budeme vyhrávat, ne? Pořád.
1: Budeme mít tolik pohárů, čověče. A já si myslím, že i my, čeští fanoušci, bychom se měli trošku přizpůsobit. Pojďme se naučit základní španělské fráze, ať víme, co z tribuny na toho trenéra máme řvát.
0: Ano, správně.
1: Že jo. Tak začneme jako slušně. Dobrý den, trenére. Hola, entrenador. Opakuj. Hola, entrenador.
0: Hola, entrenador.
1: Výborně, jasný, dobrý.
0: To je v pohodě.
1: Další fráze. Dej si pivo.
0: To je důležitý.
1: Tomáte una cerveza. Tu máte una cerveza.
0: A to je zajímavý, že to je v té španělštině podobný. Tu máte.
1: My jsme vlastně podobný národy, jasný, takhle.
0: Tu máte una cerveza.
1: No a pak už trošku přitvrdíme. Vystřídej ho. Sacalo del partido.
0: Secado del partido.
1: Vystřídej ho, výborně. Další fráze. Ty blbče, dělej s tím něco.
0: Jo, to je dobrý, pojď.
1: Imbecil, has algo al respecto.
0: Imbecil. Evropa 2. Ondra Urbana a Petr Hříbal. Evropa 2. Kdo to stojí? Imbecil je tak krásný slovo.
2: Jsou to prostě
0: totožný
2: jazyky prakticky.
0: Imbecil.
1: Další fráze. Katka má dopravní zprávy. No. Katka tiene el informe del trafico.
2: To je hezký.
0: Tak jo, ty imbecil, už nemluv.
2: Tak, kolona je na D1 v Brně směrem na Ostravu od 189. kilometru, posouvá se k omezení na 196. A s kolonou počítejte i na Štěrboholské směrem na Černý most u Běchovic. Překáží nepojízdné auto a dlouhá kolona se táhne od Lanového mostu a zdrží vás 20 minut.
3: Léto na maximum. Evropa 2.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Letos letí destinace

0: se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 tisíc lidí víc. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
1: A je, to jsou tyhle ty věci.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
3: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
2: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
3: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin je pokstíme na akci Rokytnice v rozjezdu. Užiješ si koncert soutěže bobování na sněhu a po registraci jízdu na bobovce zdarma. Sleduj rokytnice.nhr.cz.

0: Evropa 2. Hezké páteční ráno, poslední červencové a lehce po 7:45 pro vás máme exkluzivní nabídku.
1: Dohrál tedy Swims a právě tohoto zpěváka se ta nabídka týká, protože bude mít koncert v Praze v sobotu 20. března 2027, vystoupí v pražské O2 aréně a my pro vás na Evropě 2 máme exkluzivní předprodej lístku na tento koncert.
0: Je to tak, že vy, co posloucháte Evropu 2 a vy, co máte rádi tedyho Swimse, když se to dá dohromady, tak můžete koupit přes web Evropy 2 lístky na tedyho Swimse v předprodeji a nikdo jiný, třeba když posloucháte něco jiného, se k těm lístkům nedostane.
1: Ne, je to jenom pouze přes web Evropy 2. Já jsem teď koukal na ticketportal.cz, kde ten předprodej bude začínat za 2:10, přesně. Tam to teď nekoupíte, až za 2:10, ale když kliknete na web Evropy 2, tak tam je článek, ve kterém je odkaz a přes něj se na ty lístky už dostanete.
0: Počkej, já klikám, Evropa 2, jsou tam výsledky hitparády, můžete se podívat, ta probíhala včera v premiéře. Jo, a jsem tam, no a pozor, ale ono je to jako dost rozebraný. Takže poslední 2 hodiny k tomu, abyste si tedyho Swimse ještě pěkně mohli koupit a mohli jste na ten jeho skvělý koncert.
1: Bude to velkolepý, protože on má spoustu hitů, teď jsme jeden hráli, drží dokonce rekord v Billboard Hot 100, který se týká nejdelšího setrvání v singlovém žebříčku. V délce setrvání v singlovém žebříčku Billboard Hot 100. Jasně. Zkrátka je to velká osobnost a s Evropou 2 ty lístky můžete mít s předstihem.
0: Koukal jsem i na takovou statistiku, která se týká sociálních sítí, ať už TikToku, Instagramu, anebo dejme tomu potažmo, potom Facebooku. A on je jeden z nejposlouchanějších a nejpoužívanějších v rámci storíček anebo muziky k Reelskům. Je v top 10 tedy Swims.
1: Tak tedy ještě jednou, tedy Swims v pražské O2 aréně v sobotu 20. března 2027. Lístky v exkluzivním předprodeji na webu Evropa2.cz. Evropa 2.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Evropa 2. Kam vyrazit?
1: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohnivou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026 a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě Evropa 2.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu. Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin ji pokstíme na akci Rokytnice v rozjezdu. Užiješ si koncert, soutěže, bobování na sněhu a po registraci jízdu na bobovce zdarma. Sleduj rokytnice.nhr.cz.

0: 8 hodin posloucháte Evropu 2, Katka Říhová je připravena a tady jsou aktuální zprávy.
1: Pěkné páteční ráno. Německo od dnešního odpoledne do neděle čeká jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. Doprava bude komplikovaná hlavně na jihu země, protože například v Bavorsku startují prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří například do Rakouska nebo Chorvatska, se tak musí obrnit trpělivostí. Průměrný člověk kvůli stále častějším horkým nocím přijde za rok téměř o týden spánku. Podle vědců zatím stojí klimatické změny, které zvyšují počet nadměrně teplých nocí po celém světě. Nedostatek spánku přitom může mít závažné dopady na fyzické i psychické zdraví. Teď už má slovo Zuzka.
2: Ski centrum Dešné v Orlických horách letos plánuje do svého rozvoje investovat okolo 14 milionů korun. Hlavní novinkou pro zimní sezónu 2026-2027 bude 70 metrů dlouhý pojízdný dětský pás. Investice budou směřovat také do technologií a zkvalitnění služeb. Centrum v lednu 2025 otevřelo v areálu Marta šestisedačkovou lanovku, a to za více než 90 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Tisíce návštěvníků přijeli včera k jezeru Most na Let It Roll, podle organizátorů největší festival žánru drum and bass na světě. Letos se koná po 17. v Mostu však teprve po druhé.
0: Pozor, v Mostě. To je totiž strašně důležitý. Jak tady máme mostáka, tak já chápu...
1: Myslíš tebe.
0: No, jak jste bokem, tak oni všichni říkají v Mostu, ale my budeme říkat v Mostě, protože to tam milujeme.
1: Tak to fixujeme. Či
0: viděli jste nějaký ty fotky a videa z toho?
1: Z Let It Roll?
0: No.
1: Ne,
0: to je, to je hvězdný, to je tak dobrý. Já jsem fakt strašně hrdý, že to tam máme v Mostě a že vlastně to nikoho neruší. Mamka říkala, že
1: Mostu.
0: No, že se v klidu vyspala. Fakt dobrý všechno.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Tak, jak to aktuálně vypadá na silnicích? Kolona je na D1 a prodlužuje se na příjezdu do Brna. Už začíná na 183. kilometru a kolona se posouvá až do omezení na 196. No a stále počítejte s kolonou i na Štěrboholské v Praze směrem na Černý most. U Běchovic odtahují nepojízdné auto, dlouhá kolona se táhne od Spořilovské a je na půl hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuální ranní teploty už jsou vysoké, kolem 23 stupňů, dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech v uvozovkách jen kolem 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, pokračuje prázdninové ráno s Petrem Říbalem a Ondrou Urbanem.
0: Děkujeme za zprávy a myslíte, že bych vás mohl teďka do Mostu pozvat na Let It Roll? Protože Pendulum jsou hlavní hvězdy, nebo teda jedni z headlinerů. A máme tady novinku, Alesso a Pendulum Fate. Je to teda fakt festivalová roštovačka, že bychom tím otevřeli po 8.
4: No jistě,
0: jo?
4: Sypej to tam.
0: Tak jo.
4: No a na cestu do Mostu vám nadělíme i kávu a palivovou kartu.
0: Jo, pozor, budeme soutěžit, jakmile zazní Espresso Macchiato, točte Evropu 2.
3: Evropa 2.
0: A tohle je ono. To je kolaborace. Alesso, Pendulum, Let It Roll na Evropě 2.

0: 8 hodin, skoro 10 minut, hezké páteční ráno s Evropou 2.
1: To páteční ráno udělá někomu velkou radost, protože pořád čekáme na výherní song.
0: Latte. Espresso.
1: Latte, cappuccino.

0: espresso macchiato.
1: Kávu na celý rok zdarma a k tomu nabitou kartu na 2000 korun, o to teď hrajeme na Evropě 2.
2: Opět tady máme soutěž s Molkou. Už jste si asi zvykli, že každý týden od pátku do neděle po celou dobu prázdnin hrajeme o kávu zdarma na celý rok a k tomu zmíněnou palivovou kartu.
1: Mol, oblíbená zastávka na cestách, ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo prodloužený víkend, zastavte se na Molce.
2: Mol Česká republika, to je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete jednak prémiová paliva, ale taky energii na další cesty. A v rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corner ochutnejte buď oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci Mall Move. Petr se ztratil tady teď.
3: A já mám pro vás doplňující otázku. Víte, proč je kafe na Molce tak dobrý?
2: Proč je kafe? Ale ono je fakt dobrý.
3: Já vím.
2: Já nejradši zastavuju tam na kafe.
3: A víš proč?
2: Proč?
3: Protože oni se sami praží ta kávová zrna.
2: Nekecej.
3: Tak to koukáš, co?
2: V tom je to kouzlo.
1: Dobrý, okay, ale okay. Je pravda, že my, když jsme vždycky jezdili společně někam, tak vanilkové latte.
3: Máš to rád prostě.
2: Tak a máme připravenou soutěžní otázku. Tu výhru si musíte zasloužit. Není to zadarmo, tak pojďte volat 257 400 888.
1: Kdo bude jako třetí? Evropa 2, haló?
4: Haló, tady David.
1: A?
4: Já vás zdravím.
1: Davide, ty jsi nám tam chvilku pískal, už je to dobrý.
4: Pardon, už jsem si vypnul rádio. Už
1: pohodě, pohodě. My tě taky zdravíme. Kam?
4: Zdravíte mě zrovna na dálnici D1 s Jižím na Jihlavu, protože jsem řidič z povolání, takže moje cesty často vedou někam po dálnici.
1: Takže nějaký takový 112. kilometr, jede to?
4: Je to přesně tak, jede to tím, že si Jižím na Jihlavu, tak je to v pohodě. Pokračovat na Brno, tak si tím nejsem úplně jistý.
2: Ano, tam ty kolony už jsou, to je tradice, ale teda když jsi řidič z povolání, tak ty na těch benzínkách býváš často, že jo?
4: No je.
2: To
4: je naprostá pravda.
1: A teď si představ, jo, celý rok, 365 a čtvrt dne v rámci celého roku, teď jsem to říkal,
2: no.
1: budeš mít, teoreticky, budeš mít kávu zadarmo.
2: No, ale já myslím, Davide, že to zvládneme. Soutěžní otázku dokážeš podle mě zodpovědět. Jsi připraven na ní?
4: Jsem.
2: Dobře, otázka zní takto. Komu je aplikace Mall Move určená?
4: Mm-hmm.
2: Buď za A pouze zaměstnancům Mall, nebo za B zákazníkům čerpacích stanic Mall, anebo za C pouze profesionálním řidičům.
1: No, pozor.
4: Tak já si myslím, že je to Bčko, že by to mělo být pro všechny.
2: Jo.
1: Je to jo. Tak.
4: Jupi. Jo. No tak to je paráda.
1: Moje uši.
4: Ten pátek najednou má úplně jiný drive.
1: Moc gratulujeme, máme radost.
4: Díky moc, děkuju moc.
2: Davide, ty jsi fakt pozitivně naladěný člověk, že jo?
4: To jsem, ale tímhletím jste to posunuli ještě kousek dál.
2: To máme radost, to je dobře.
1: Je teda pravda, že jak jsi říkal tu větu, tímhletím jste to po... Tak jsem měl úplně strašný strach, co bude následovat, ale pak se mi okamžitě ulevilo.
4: Ne, když jsme v éteru, musíme mluvit.
1: No jasně.
2: Správně, tak jo, Davčo, my ti gratulujeme, kafíčko na celý rok je tvoje, k tomu palivová karta, vydrž nám na lince a měj se krásně, ahoj.
4: Tak jo, mějte se krásný den všem, ahoj.
2: Tobě taky.
5: Evropa 2, Evropa 2, Ondra Urban a Petr Hříbal.
6: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
7: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt. Já jsem to tak vyhrála!
6: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
10: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
11: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
12: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
14: Zpátky k muzice.

0: Přesně o 8:30 vám hezké páteční ráno přeje Evropa 2, Petr, Ondra a taky Katka.
1: Chytli jste tu informaci z Floridy, kde byl dámský pokrový turnaj.
0: No.
2: Tak to jsme nechytli.
1: No, byl tam dámský pokrový turnaj, který vyhrál muž.
2: Ale prosím
1: tě. Jo, jo. No, vím, že se o tom hodně psalo, teď vlastně kolem toho byly takový jako posměšky, ha, ha, ha, tak se frajer přihlásil do dámského turnaje, v Americe je všechno možný, keci, keci kolem toho, že by
2: tak
1: mu to...
2: Tak dobře uměl udělat poker face,
1: jo, jo, jo, jo,
2: že prostě přesně. Za sebe udělal ženskou.
1: Že mu to vyplatí tu výhru, pak mu ji zase nevyplatí. No, já jsem zjišťoval, trošku jsem se do toho položil, protože jsem si říkal, že v tom bude něco víc. No a je v tom něco víc. Představte si, že to kasino pořádalo ryze dámský pokrový turnaj. No tak z logiky věci tam budou hrát jenom holky.
2: No.
1: Jenomže podle jednoho amerického zákona to kasino nesmí prodávat vstupenky jenom jednomu pohlaví, protože by to byla diskriminace.
2: Ano.
1: Takže když on jako chlap přišel a řekl, já chci hrát na tom dámském turnaji, oni mu to museli prodat. Protože kdyby mu to neprodali, tak je může žalovat a rozhodně by to vyhrál. Hmm. I když je to dámský pokrovej turnaj.
0: Takže on ze sebe ani nemusel dělat ženskou.
1: Ne, ne, on tam prostě přišel fousatej borec s pupkem a řekl, prodejte mi to. A oni byli v takovém stresu z toho, že kdyby řekli, ne, to je dámský turnaj, vy jste chlap, my vám to neprodáme, tak by na ně podal žalobu a vyhrál by to. A vysoudil by miliony, teoreticky.
0: To je přece na palici, tak zase ten turnaj má nějaká pravidla, jako každý sport má pravidla.
1: Vlastně.
0: Tak přece se těch pravidel budou držet.
2: A tak jestli se definuje jako piková dáma.
1: Jasně. Mimochodem dvakrát v tom turnaji prohrál, ještě si potom dokupoval žetony.
0: Aha.
1: A pak nakonec teda jako nějak zvítězil.
0: Je to teda zajímavý, no tak já přemýšlím, že bych se přihlásil do MIS. Přece mě nemůžou diskriminovat.
2: A máš trošku handicap, podle mě.
0: Mám něco navíc, jo?
1: V těch plavkách by to bylo jako zvláštní, jo? Zase.
2: A proč není z toho tolik.
1: Proč ne? Je to v pohodě. Evropa 2. Evropa 2. Ondra Urban a Petr Hříbal.
0: Evropa 2. Evropa 2. Kde to stojí? Je to takový malý handicap.
2: Nepatrný.
1: Když jsme u té dopravy, taková malá řadící páka.
2: Tak, D1 je aktuálně ucpaná směrem do Polska v Ostravě. Kvůli omezení na 356. kilometru, kde překáží nepojízdné auto, jezdí se kyvadlově a směrem do Polska máme hlášeno zdržení na 20 minut. A stále je taky kolona na Štěrboholské směrem na Černý most u Běchovic. I tam odtahují nepojízdné auto a dlouhá kolona se táhne od Spořilovské. Je to na půl hodiny. Maximum léta. Evropa 2.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.

0: 8.48, pátek 31. července, no a vlastně ten červenec společně uzavřeme, teda co se týká rána Stopro.
1: No rozhodně, nejenom, že končí celý červenec, ale končí poslední červencové ráno. Poslední červencové ráno.
0: Ano, to sedí.
1: Ale teď ještě na druhou.
0: Ano.
1: Pro nás dva to nekončí, my si to užijeme večer.
0: Je, já se těším. Prostě opět platí i dneska v pátek 31.7., že jakmile je 6, jsme tady.
1: Je to tak. No ale teď už vám přejeme hezké dopoledne. Přežijte to vedro, chlaďte se, schovejte se a užijte si maximum muziky.
0: Jak říkali, nikam nechoďte, buďte doma.
1: Tak.
0: Ano. Vyhlašujeme tepelný lockdown.
1: A k tomu hrajeme maximum muziky na Evropě 2.
2: Evropa 2, Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2, 88.

0: Krásné dobré páteční ráno, já vás vítám tady u vysílání Evropy 2, no a protože bylo 9 hodin, je tady Káťa Říhová a taky zprávy.
1: Pěkné ráno, možná s jediným kandidátem na Vysočině plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech kandidáty nepostaví a chtějí podpořit nominanty koaličních stran nebo nezávislé kandidáty. Novinkám to řekl předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Praha se už za týden stane dalším městem, v němž se zabydlí Harry Potter a jeho svět. Na Letňanském výstavišti se 6. srpna otevře velká výstava společnosti Warner Bros. Z hlediska exponátů jde o největší výstavu na toto téma, která putuje po světě. A teď se nám hlásí Zuzka.
2: Ostrava nechala vybudovat nové dětské hřiště na okraji Bělského lesa. Za 7 milionů 200 tisíc korun vzniklo na místě zaniklého dětského a dopravního hřiště. Nové zázemí nabízí nejen herní prvky pro děti od 3 do 14 let, ale také fitness část pro mládež a dospělé. Kromě herních prvků přibyly na místě i lavičky, odpadkové koše, informační cedule nebo dřevěná zvířata. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Hradce Králové si zajistili postup do třetího předkola kvalifikace Evropské ligy. V boji o další fázi soutěže je čeká atraktivní soupeř, turecký velkoklub Bešiktaš. První utkání dvojzápasu odehraje Hradec Králové příští čtvrtek na domácím stadionu. Odvetný zápas se uskuteční o týden později v tureckém Istanbulu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, si teď dejte na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem na Ostravu. Máme tam hlášené auto v protisměru. A D1 je stále ucpaná v Ostravě směrem do Polska. V omezení na kilometru 356 překáželo nepojízdné auto. Delší kolona už se začíná pomalu rozjíždět.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes velmi, velmi vysoké, 35 až 39 stupňů na severu Čech, v uvozovkách jen kolem 34. Tolik zprávy, teď už na Evropě 2 pokračuje Katka Hašková.
0: Na severu budu mít pohodičku,
1: no jo.
0: No se odstěhujem. No a abychom to trošku odlehčili, to horké počasí, tak se třeba podíváme na to, odkud pochází klasické modní trendy, anebo čím se lidé utírali před vynálezem toaleťáku.
3: Evropa 2.

Krásné, dobré páteční dopoledne. Posloucháte vysílání Evropy 2. Venku je vedro, vedro, vedro. A možná i pro vás je nejtěžší rozhodnutí každého dne, co si obléct, abyste v tom vedru nezemřeli. No, takhle, s tím vám úplně nepomůžu, kromě takových těch klasických rad, že máte nosit přírodní materiály a paradoxně se možná víc zahalit, než byste čekali, protože potom tolik slunce nedopadá na holou kůži. No ale u módy, když zůstaneme, tak já jsem nedávno natrefila na takový malý zeměpisný kvíz, tak si ho pojďte udělat se mnou. Schválně, jestli víte, odkud pochází třeba modro-bílé proužky. Takové ty klasické, co nosili námořníci a nosí se právě hodně i v létě, protože to trošku symbolizuje takovou přímořskou atmosféru. Tak ty pochází samozřejmě z Francie, protože se jim říká bretaňské pruhy a původně šlo o uniformu francouzských námořníků už od roku 1858. No a do vysoké módy to dostala samozřejmě Coco Chanel, což spousta z vás určitě ví. Pak jsou tady taky trička, která se nosí pod šaty pod ramínka. Letos se to nosí opravdu hodně. No a pochází to z Jižní Koreji, i když ten vzhled se v 90. letech proslavil na západě jako takový moderní comeback, jo, ale byla tam prostě ta fúze toho street stylu ze Soulu. Nesmrtelný trench coat, tak ten je samozřejmě z Velké Británie, ale možná jste nevěděli, že vznikl v zákopech první světové války jako funkční oděv. No a funkčním oděvem zůstává i teď, ale samozřejmě ne do tady těch veder, která venku padají. Dneska doporučuji trench coat rozhodně nechat doma, ale taky doporučuji poslouchat Evropu 2.

0: Infinity na Evropě 2. Krásné dobré dopoledne. Mě by zajímalo, kdo z vás už má za sebou dovolenou. Jak ta dovolená probíhala a jak probíhal návrat? Protože můj návrat z dovolené probíhal tak, že náš let měl 4 hodiny zpoždění. Což zní sice hrozně, ale než jsem zjistila, že od 17. února 2005 platí nařízení Evropské unie, které tady těm lidem, které potká toto neštěstí, nabízí poměrně příjemný bonus. Za prvé, pokud má vaše letadlo zpoždění, tak aerolinka by se o vás měla postarat. To by znamená, že by vám měli dát napapat, napít, jo, prostě měli by se o vás starat, pokud je to přes noc, tak samozřejmě zajistit i hotel. Obvykle to třeba najdete různé kuponky nebo vouchery v aplikaci dané aerolinky. No, ale nejlepší na tom je, že pokud do cíle dorazíte se zpožděním, které je delší než 3 hodiny, a za to zpoždění může aerolinka, třeba technická závada, tím myslím pokažené letadlo, tak můžete žádat finanční kompenzaci, která se pohybuje mezi 250 až 600 eury, což není málo peněz. Dokonce, když je zpoždění 5 a více hodin, tak se můžete rozhodnout, že nepoletíte a vrátí vám celou letenku. No ale každopádně za takových 250 euro vy si můžete koupit další letenku. Takže sice nejdřív jsme byli trošku jako smutní a den na letišti nebo půl den není úplně ideální program, ale zase ho můžete využít tak, že se podíváte, kam vyrazíte příště. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátí se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
9: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Falcon uvádí.
15: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
14: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
16: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
17: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
16: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
17: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
16: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
18: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Posloucháte vysílání Evropy 2, to byla Lenia, Hold On To Me, a teď se podržte, protože budu se snažit volit dobrá slova, ale je tu jedno téma, které se potřebuje probrat. Přemýšleli jste někdy nad tím, co lidé používali před vynálezem toaletního papíru? Já jsem totiž našla takový jako seznam a některé věci mě, musím říct, dost překvapily. Jo? Třeba co se týče vody a levé ruky, tak to se bohužel teda v některých zemích dělá dodnes. Samozřejmě nejblíž k tomu měla starověká Indie a Blízký východ. A pak taky ve středověké Evropě se třeba používal mech a v severních kulturách, což dává smysl, protože tam je toho mechu hodně. Ve starověkém Řecku používali hladké kameny, mohlo být docela v pohodě, podobně jako houba na tyči ve starověkém Římě. Ale co mě teda překvapilo, tak prý ve starověkém Řecku, kromě hladkých kamenů, používali taky střepy keramických nádob. Mě by nejvíc zajímalo, koho a jak to napadlo. Jo, došly hladké kameny, použijeme střep. Jako takový střep, to může i bolet. Třeba v koloniální Americe používali kukuřičné klasy, tak to je takové možná i masážní. No a samozřejmě v různých starověkých kulturách najdete také doklady o použití listů. No a to známe přece my všichni. Maminka mě utřela lopuchem a byla tam beruška.

0: pořídíte samozřejmě ve zvýhodněném termínu. A pro ostatní začne předprodej až dnes v 10 hodin. To znamená, že vy máte ještě 20 minut na to předstihnout všechny ostatní, ty, kteří tady tu tajnou informaci nemají, a koupit si lístky na tady ten koncert Teddyho Swimse, který proběhne 20. března 2027 v O2 aréně. S náskokem, prostě s předstihem, protože vy máte teď naprosto skvělou informační převahu nad těmi ostatními. Takže, kdo má rád Teddyho Swimse a taky prostě tu jeho show, která propojuje soul, trochu R&B, trochu popu, trochu rocku, navíc je to strašný sympaťák, a chcete vyrazit na koncert, tak kupujte lístky, protože já se trošku bojím, že nebudou. Jo, veškeré informace najdete samozřejmě u nás na webu. No a potom už vám nezbyde nic jiného, než vyrazit do Prahy a ten koncert si pořádně užít. Cena vstupenek je od 1800, jsou prodej taky různé balíčky a taky prostě, teď už si musíte jenom koupit ten lístek, tak já bych měla být prodejce, já myslím, že třeba takový teleshopping by mi určitě šel, takže Teddy Swims, předprodej začal už včera a od 10 hodin dneska je taky pro všechny ostatní, tak šup.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
6: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Naskok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
9: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol Aquido, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
8: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
9: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
11: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou z Kelka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá

0: Sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skieštet.cz. Ještěd. Hory za rohem.
1: Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
2: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
3: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Ladíte Evropu 2, máme pátek 31. července, to znamená, že prázdniny jsou přesně v polovině. Někteří máte podovolené, někteří přední, ale nikdo rozhodně neunikneme slunci. To znamená, nezapomeňte si sluneční brýle. Není to jen takový jako pokyn, abych byla důležitá, já jsem se chtěla oslým můstkem dostat k tomu, jak vznikly sluneční brýle a vůbec to nebylo kvůli slunci. Protože první brýle, jako předchůdce slunečních brýlí, používali Inuité v Arktidě asi před stovkami až tisíci lety a nebyly ze skla, ale vyráběly se z naplaveného dřeva, kosti, parohů nebo mrožích klů a neměly vůbec žádná skla, ale byly to takové spíš jako destičky s úzkými vodorovnými štěrbinami, které byly před oky. No, tak teď jsem se tady dostala do problému. No ale jejich úkolem nebylo chránit před sluncem samotným, ale před oslněním od sněhu, který, jak asi všichni, kdo jezdíte nahory, víte, dokáže odrazit až 80% slunečního záření. A bez ochrany vlastně hrozila takzvaná sněžná slepota, což je bolestivé popálení rohovky UV zářením. No a člověk pak třeba několik hodin až dní nevidí. Takže ten princip je prý stejný jako u dnešní clony fotoaparátu. Úzká štěrbina pustí méně světla a tím pádem zlepší kontrast. No a takové ty klasické sluneční brýle, jak je známe, ty tmavé sluneční brýle, tak se rozšířily až někdy ve 20. století, konkrétně ve 30. letech je začala vyrábět firma Bausch plus Lomb pro americké piloty. No a asi všichni tušíte, že tady z té zakázky pak vlastně vznikl legendární model Aviator, který se nosí dodnes. A někde jsem četla, že je letos zase v módě, ale tak ono, co není v módě. Ale každopádně v tomto počasí nejde o vzhled, ale o funkci, takže vemte si sluneční brýle a užijte si krásný, horký letní den s Evropou 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
3: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipop, Karol a Kvído, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
2: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
3: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou z Kalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
1: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Evropa 2, kam vyrazit?
0: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohnivou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026 a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě Evropa 2.

0: Eva Farná, neříkej, co má se stát. Vy posloucháte vysílání Evropy 2, bylo 10 hodin a jsou tady zprávy s Káťou Říhovou.
1: Přeju hezký pátek. Česko čeká po tropickém pátku výraznější změna počasí. První bouřky dorazí už dnes večer na západ Čech. O víkendu se rozšíří na většinu území a další vlna dorazí začátkem příštího týdne. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. Mimořádná konference začne ve 13 hodin. A teď už se podíváme za Zuzkou.
2: Ve Slánském lesoparku v části města Háje skončila stavba další části cyklostezky nazvané Topolová cesta. Poslouží k rekreaci i k dojíždění do práce a do školy. První část už dalo město postavit před několika lety. Nyní přibyl úsek dlouhý necelý kilometr. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na Orlické přehradě v Podolsku na Písecku stále trvá zákaz koupání, který hygienici nařídili minulý týden. Ve vodě je množství senic a vyskytuje se v ní také vodní květ. Vyplývá to z aktuálních mimořádných odběrů, které hygienici dělali tento týden.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 aktuálně velký pozor, na 35. kilometru za sjezdem na chodce Rady směrem z Prahy do Brna překáží tam odstavený kamion a D1 hlásí kolonu také v Ostravě směrem do Polska v omezení na kilometru 356.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes velmi vysoké, 35 až 39 stupňů, na severu Čech jen kolem 34. Zprávy jsou za námi na Evropě 2, po nich pokračuje Katka Hašková.
0: No a já vám ten krásný letní den zpestřím třeba Justinem Bieberem, Sombrem nebo Sabrinou Carpenter a taky vám řeknu zajímavá česká slova. Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2, it's you, Daila. Máme tady pátek 31. července a myslím, že takhle hezky v 10 hodin a 10 minut je ideální čas na to podívat se na zajímavá česká slova, která už neexistují. Nevím, jestli je to dobře nebo je to špatně, ale každopádně doufám, že vás pobaví podobně jako mě. Jsem je našla na svém oblíbeném profilu agenta Kapibary. Takže víte třeba, co je pasobřišec? Jo, tak prosím vás, pasobřišec se dřív podíval pro člověka, pro takového toho, jak to říct, gurmána, prostě člověk, který si rád jako užívá, takový prostě požitkář, jo. Třeba lehká žena byla ženima, člověk, který se rád vychloubá, tak je napijenožec. Jo, to zní tak jako staroslovansky. Žena, která se ráda zlobí, dneska by se řekl parádnice, no to dneska asi nikdo nepoužívá, ale každopádně byla věnečnice, asi jako tím, že se zdobila věnečky, možná. Sukničkář byl ženkýl, nevím, jestli tam jako nějakou roli hraje ten kořen toho slova kýl, jo, že na svůj kýl si dával ženy. Ženkýl je sukničkář. Pak mě ještě pobavilo stůl kabelku. Tak když někoho budete chtít rázně utnout, aby už nemluvil, jo, takové to klasické drž hubu, tak stůl kabelku, jo, já myslím, že to rozhodně každý oněmí, když to zaslechne. No a na závěr nebudu úplně říkat jako doslovný ten překlad, protože to by se v rádiu říkat rozhodně nemělo, tady to zlé slovíčko, ale bůchoř. Bůchoř není dobrý člověk, je to prostě takový jako hajzlík, ale horší, jo. Takže pokud vás někdo dneska budete ho chtít utnout a zároveň mu říct, co si o něm myslíte, tak řeknete stůl kabelku, bůchoři. Tak no a tohle je Evropa 2.

0: Justin Bieber, Peaches na Evropě 2. Krásný, dobrý pátek. Já jsem ráda, že jsme zrovna dohráli píseň Peaches, protože i teď se budeme bavit o ovoci. A vy určitě nevíte, že to ovoce je ovoce, protože mnoho z nás si myslí, že to je zelenina. Ano, řeč je o avokádu, protože 31. červenec je National Avocado Day. Svátek vznikl v USA jako oslava vrcholící avokádové sezóny, ale botanicky jde o bobuli s jednou velkou peckou, to znamená ovoce, i když si ho mažeme na chleba. Pochází z dnešního Mexika, kde ho lidé pěstovali už před více než 7000 lety. Existuje teorie, že avokádo přežilo díky lidem, protože jeho obří pecka byla pravděpodobně uspůsobená k šíření velkými pravěkými savci, jako byly obří lenochodi nebo gomfotéry, příbuzní mamutů. No a poté jejich roli převzal člověk. Nevím teda, jakou roli, asi že sázel, ale dokážete si představit, že lenochod sází avokádo? Každopádně avokádo dozrává po utržení, na stromě může viset i několik měsíců a zůstává tvrdé. Změknout začne až po sklizni. Pokud potřebujete, aby vám avokádo dozrálo, dejte ho do papírového sáčku s banánem nebo jablkem a dozraje vám rychleji, protože ty plody uvolňují etylen, no a ten zrání urychluje. Největším producentem je překvapivě Mexiko, které dodává zhruba třetinu světové produkce. Avokádo je zdravé, obsahuje nenasycené tuky a ty jsou zdraví prospěšné, ale ne pro všechny. Respektive ty tuky, ale avokádo taky obsahuje látku zvanou persin, která škodí některým zvířatům, takže pokud váš pes, kočka, pták nebo kůň by chtěl avokádo, tak mu ho rozhodně nedávejte, protože by to pro něj nedopadlo dobře. No a taková malá zajímavost na závěr. Aztékové avokádu říkají avocado. Víte, co znamená avocado? Tak to je z avokádo a také varle, protože prý Aztékům avokádo připomíná tento tvar a asi na tom dneska bude. Takže dneska si dejte avokádo, protože slavíme 31. červenec je Avocado Day.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
8: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
7: Smutný, co? Něco vám poradím.
8: Nádobí Fabíny.
7: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
11: Falcon uvádí.
12: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
11: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
13: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Espresso by Sabrina Carpenter na Evropě 2, ale já bych se spíš podívala na víno. Máte rádi víno? Spousta lidí, když přemýšlí, kam jet na dovolenou, tak nevynechávají třeba oblast Valtic, která je známou vinařskou oblastí. Ale věděli jste, že kdybyste před asi 106 lety vyrazili do Valtic, tak byste vlastně nejeli do Česka, ale do Rakouska. Ano, to je zajímavost pro dnešní den, protože 31. července 1920 se změnily hranice Československa a mimo jiné to ovlivnilo právě Valticko. Kromě toho teda je ještě oblast Dýského trojúhelníku, který leží mezi řekami Dý a Moravou, a taky Vitorasko, což je oblast na jihu Čech u českých Velenic. A všechny tady ty tři oblasti spojuje to, že všechny připadly Československu stejným zákonem po první světové válce, protože po rozpadu Rakouska-Uherska, že jo, si mocnosti samozřejmě parcelovaly ty jednotlivé země. O té podobě rozhodovala mírová smlouva ze Saint-Germain. No a československá delegace v čele s Edvardem Benešem vyrazila prosazovat české zájmy a hlavně chtěli, aby ty hranice nevznikaly jenom podle národnosti, protože třeba v oblasti Valticka žili převážně Němci, ale taky podle strategických a hospodářských zájmů nového státu. Protože tam dole u Valtic je důležitý železniční uzel, no a kdyby konkrétně Valtice připadly Rakousku, no tak bychom v rámci Česka jezdili přes Rakousko a to přece nedává smysl. Takže až do roku 1920 byly Valtice součástí Dolních Rakous a jmenovaly se Felsberg. No, takže to jste podle mě nevěděli, protože já jsem to taky nevěděla a já jsem ráda, že nakonec Valtice připadly nám, jsou součástí Lednicko-Valtického areálu a je to jedna z nejvýznamnějších památek UNESCO v Česku. Takže to vlastně může být takový malý tip na výlet, pokud jste tam ještě nebyli, a nebo jste tam klidně i naopak byli, tak tam rozhodně vyrazte, protože stojí za to, a až tam takhle budete stát, tak si můžete říct, no, to je dobře, že to je nakonec naše, a ne Rakušanů.

0: Noční hřích v 10 hodin a 40 minut. Proč ne? Na Evropě 2 je možné přece všechno. Přemýšleli jste někdy nad tím, který sport je nejzdravější? Protože asi se všichni shodneme na tom, že sportovat by se mělo, že sport je prospěšný, ale taky se občas říká sportem k trvalé invaliditě, protože ne vždycky si člověk zvolí dobrý sport. No a já jsem teď objevila nějakou studii, která prý objevila sport, který nejvíce prodlužuje život. Ten výzkum údajně trval 25 let, sledoval 8,5 tisíce lidí a porovnával 8 různých sportů. Což teda upřímně jako není příliš velká nabídka sportu, ale chápu, že sledovat 25 let 8,5 tisíce lidí je náročné. A zvítězil, nevím teda úplně přesně v jaké konkurenci, ale tenis. Protože prý tenisti mají zhruba o 9,7 roku delší život. Proč právě tenis? Tak je to společenský sport, že lidi se tam pravidelně potkávají, komunikují, vytváří vztahy, takže nejde jenom o ten samotný pohyb. Potom také tenis trénuje mozek. Každá výměna znamená, že jo, během zlomku sekundy vyhodnotit tu situaci, rozhodnout se. A prý hráči raketových sportů mohou mít nižší riziko demence. Já teda občas, když vidím některého tenistu rozmlátit raketu, tak jako o té demenci přemýšlím, ale budiš. Funguje to také jako HIIT, což je takový ten intenzivní intervalový trénink, protože jsou tam, že jo, krátké sprinty, ty se střídají s odpočinkem a tady ten pohyb prý srdci prospívá víc než třeba dlouhé kardio ve stejném tempu, třeba běh nebo plavání nebo třeba cyklistika. Tenis také nemá věkový limit, no já nevím, no, ale tak možná padel by mu mohl trošku konkurovat. Ale každopádně prý lze tenis hrát i ve vyšším věku, existují seniorské turnaje, no jako existují, ale jako dokážete si představit, že až vám bude třeba 70, tak půjdete na turnaj v tenisu. Nicméně prý tady ten sport pomáhá udržovat pevné kosti. Takže pokud hledáte sport, který nejvíc prodlouží život, tak ne plavání, ne běh, ale tenis. Každopádně pozor, jo. Studie mluví o tom, jako tenisu, o tom hrát tenis. Jako jinými slovy, nestačí na to koukat, protože já myslím, že my Češi jsme národ fanoušků a obzvlášť díky úspěchům našich tenistek, tak jako tenis běží v mnoha domácnostech, tak to pojďme změnit a pojďme si zahrát, ať si taky trochu prodloužíme život.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Petro Pavlen. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: Rychlo.
0: Šlápneme na Evropu.

0: na brzdu.
1: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
1: Muhammad Komar na spad.
0: Brzda Evropy 2 a neb Jakoby Show.
2: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Evropa 2. Kam vyrazit?
4: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohněvou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026, a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kuzáková a samozřejmě Evropa 2.

0: Sam Revit, Anxiety. Tady u nás na Evropě 2. No a tady pomalu se chystá změna stráží, protože Jindra Ekl je na značce.
1: Ano, je to tak, dobrý den.
0: Dobrý den,
1: jsem
0: dobrý den, pane Ekle.
1: Jsem tady
0: připraven. Včera jsme se nepotkali, ale dneska se potkáme ještě jednou, protože já zase se ve 3 hodiny vrátím.
1: Ty se, ještě hlavně, abys neměla zpoždění, jako včera.
0: Narážíš na něco, Jindra?
1: No ne, takže jsi měla zpoždění, ale to je zajímavý strašně, co jsi mi dala tu informaci. To ještě musíme zopakovat, pač ty už jsi o tom mluvila tady.
0: Já jsem o tom mluvila někdy po 9. hodině, ale je pravda, že spousta lidí možná právě teď je na letišti a třeba jejich let má zpoždění. A je dobrý to vědět, že od loňského února platí nařízení Evropské unie, že pokud váš let je zpožděný víc než 3 hodiny, tak máte nárok vlastně na kompenzaci.
1: No a jakou, ale řekni.
0: My jsme letěli, takhle já vám to řeknu, my jsme letěli z Bari, což není moc vzdálený, je to asi 1,5–2 hodiny letu.
1: Ano.
0: A ta kompenzace je 250 euro.
1: No to je nádherný. No kde je najdeš, viď?
0: No tak na zemi ne.
1: No právě. Ne.
0: Takže my jsme vlastně letěli zadarmo. Takže my jsme odletěli, pak jsme se vrátili, teď dostaneme kompenzaci a já jdu zase koupit letenku.
1: No a ta kompenzace je vlastně ještě ve finále vyšší než ta cena té letenky samotný.
0: Jako bylo to podobný. My jsme to nekoupili moc výhodně. Je dobrý si to zjistit a většinou samozřejmě ty jednotlivé letecké společnosti bez ohledu na to, jestli jsou nízkonákladové nebo ne, tak vlastně oni to ani nějak moc netají. Nám myslím, že přišel nějaký mail, oni to ví.
1: A i vlastně, když je to nad 2 hodiny, tak jsi říkala, že taky chodí nějaký už vouchery na aplikaci.
0: No a to je papáníčko.
1: No tak počkej, to doba je úplně chceš, aby to letělo pozdě.
0: Ty chceš hnedka někam letět,
1: víš? No tak jako, hele, takhle, 3 hodiny, a ty jsi říkala, že to zpoždění musí být skutečně, že dolítneš do té destinace o ty 3 hodiny později. Prostě.
0: Protože víš co, tam je riziko, to je taková zajímavost, že když se někam letí, tak je nějaká daná délka toho letu.
1: Ale oni,
0: když chtějí, oni umějí rychle. Takže my jsme byli trošku jako nervózní, říkali jsme si, aby to nebylo jako těsně, víš, takový,
1: to by bylo jasně,
0: Ale bylo to mnohem horší, takže já jsem sice si myslela, jak do Prahy přiletím s velkým náskokem a nakonec...
1: Ale nakonec vůbec,
0: já jsem ráda, že jsem tady dneska.
1: To je super, tak ono i tak si vezmi, že to je toho extrémně spolehlivý, že lítá to několikrát denně, tak jednou, co tam se stane, zalepí to gafou, jak jsi říkala, letí se dál.
0: Jako nevím, ale bylo vtipný, protože to letadlo odstáhli a všichni řešili, kam ho táhli. A já říkám, tak přece to nebudu opravovat na slunku, že?
1: Opravný, normálně to tam k silnici, zvedli to na hever.
0: Takže, každopádně, já jsem tady, jsem ráda, že jsi tady ty, já ti to tady
1: to
0: předávám,
1: víš,
0: vysílání Evropy 2 s Jindrou Eklem a ve 3 se vidíme, ahoj.
2: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
3: Co to se mnou je?
4: Po událostech filmu Spider-Man bez domova uplynuly 4 roky. Peter Parker je dospělý muž, který má za sebou nejtěžší rozhodnutí svého života. Dobrovolně se vymazal ze vzpomínek všech, které miloval.
3: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
4: Jedinou jistotu nachází v boji proti zločinu. Jenže čím víc se snaží být Spider-Manem na plný úvazek, tím víc za to platí.
5: No jak myslíš?
4: Když se navíc New Yorkem začne šířit záhadný vzorec zločinů, čeká ho protivník, který prověří nejen jeho schopnosti, ale i samotnou identitu.
6: Já jsem MJ.
7: Já jsem soused, bydlím tu.
6: Dobrý soused.
4: Do hlavní role se vrací Tom Holland, který během natáčení pravidelně střídal kostýmy. Nový dostával zhruba každé 2 týdny, protože po náročných akčních scénách měli tendenci zapáchat.
7: A kruci.
4: Na přípravě filmu se podílel i kaskadérský tým Jackieho Chena. Legendární herec se dokonce přijel na natáčení do Londýna osobně podívat. Obrovské očekávání potvrdil i první trailer. Během pouhých 24 hodin nazbíral přes 718 milionů zhlédnutí. A stal se nejsledovanějším filmovým trailerem všech dob.
5: Já jsem Spider-Man.
4: Mediálním partnerem kinopremiéry Spider-Man z Brusu Nový den je Evropa 2.
6: Pěkný kytky.
7: Jo, ty jsou na uvětrnou.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: maximum muzyki. Europa 2.
1: Jedenáctá hodina odbyla, posloucháte Evropu 2 a jsou to samozřejmě zprávy, pojďme na ně.
2: Hezké dopoledne, včera padaly teplotní rekordy, v Doksanech se teplota odpoledne vyšplhala na 40,1 stupeň Celsia, což je vyrovnání měsíčního rekordu pro celé Česko. Své měsíční a denní rekordy překonala i řada dalších stanic. Dnes se čekají v průměru za celé Česko ještě vyšší teploty. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo třeba mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci tak budou normu finálně schvalovat až na podzim. Teď už se podíváme za Zuzkou do Plzně.
3: Plzeň se v posledních letech snaží zlepšit stav oblíbeného Košuteckého parku na severním okraji města a kvalitu vody zdejšího jezírka. Správci městského majetku upravují pobřežní plochy zatěžované hlavně v létě a souborem postupných opatření chtějí dosáhnout čisté vody bez sinic pro plavce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolony hlásí okolí k Belské ulice, kde se pracuje na vozovce. Páteční provoz houstne také na D1 na příjezdu do Brna. A dnes začínají práce na silnici 14. Kvůli stavbě obchvatu Náchoda je zavřená vozovka v obci Plhov Sever.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Je jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů. Na severu Čech naměříme kolem 34. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Ekl.
1: Tak máme po zprávách. Pojďme na další maximum muziky. Budeme vám zpříjemňovat dopoledne i odpoledne, jak jen to půjde. Jsme Evropa 2.
0: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Dějí se samozřejmě bezprecedentní záležitosti na mnoha úrovních ve světě, zejména tady v Evropě, kde tady nejen, že jsou extrémní teploty, to je jedna věc, ale teď tady přišla velmi jako extrémní záležitost, co se týče narušení hranic Evropské unie. Všichni asi už jste viděli na sociálních sítích, možná i ve zprávách, to, co se děje ve španělský Ceutě, tedy to, že nějakých 50 tisíc migrantů prostě se tak jen tak nalodilo, než ani nalodilo, doplavalo, přeplavalo, on to tam není úplně daleko, do tedy španělských vod nebo na španělské území. Už to má samozřejmě mezinárodní tedy dohru. Představte si, že dokonce sám italský minister zahraničí Antonio Tajani teďkon vyzval Španělsko, tedy respektive nebo EU, k vyloučení Španělska ze schengenského prostoru volného pohybu osob a možnost takového kroku připustila dokonce i premiérka Giorgia Meloni, tedy z Itálie. No, tak takhle. Víte, ono mnohdy je to hrozně jako to rozdělení strašně vidět a strašně zásadní, vždycky vyhrocený dva tábory, jo, seš pro imigraci nebo proti. Ono, člověk asi nemůže jen tak pozbít nějakou empatii vůči lidským bytostem, protože vlastně jsme všichni jako lidský bytosti. Akorát tam je velmi zajímavá potom jako ta věc, ta hra ohledně toho, jak se ta realita trošku má tendenci obracet, jo. Když jsem viděl na sociální síti X prostě vyjádření španělského premiéra, který řekne, no, to jsou všechno děti a ženy v nouzi prostě. A pak máte ty fotky těch nabušených frajerů, jo. Tak ty si říkáte, tak komu tohle to vyprávíš? To přece tomu nemůžeš věřit ani sám sobě, ne? Když se podíváš do zrcadla, třeba řekneš si to před tím zrcadlem. To je vlastně jakoby to, co si myslím, že i spousty lidí vlastně dráždí, protože vlastně vidí, že ta očividná realita je popírána a je samozřejmě prezentována jako něco úplně jiného. No, máme zaděláno na problém. I my, samozřejmě. Tak uvidíme, jak tohle dopadne. Jestli to vůbec nějak dopadne.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Via.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Via.
6: Europa 2.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Toto je.
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zpátky k muzice.

0: Evropu 2. Určitě jste slyšeli o Brianu Johnsonovi možná i mnohokrát. Je to týpek, který tedy zastavuje nebo zpomaluje zásadně svoje stárnutí. Je o něm dokument na Netflixu a skutečně jako má i hrozně moc lidí dojem, že to teda trošku přehání Brian Johnson, což je trošičku pravda, protože ono jet jako režim každodenní, který prostě zapadá do těch nejzdravějších možných norem, mít barák, který má filtrovaný vzduch a prostě posilovat každý den, brát 100 doplňků stravy a vitamínů, 100 tabletek denně. Teď to jídlo, jo, je takový vlastně víceméně, dalo by se říci, nezajímavý, protože je tak ultra zdravý. No a tímhletím stylem vlastně Brian Johnson už několikátý rok pokračuje a teď napsal tedy na svém Twitteru, nebo respektive na X-ku, napsal, tak jsem přemýšlel a říkám si, jestli jsem celkově tuhletu věc s tou longevity, jak se tomu dneska teda říká anglicky, nedotáhl až moc daleko. No, svým způsobem by se dalo říct, že jo, ono nic se nemá přehánět, že zlatá střední cesta je vždycky ta nejlepší a to i jako zároveň, když prostě budete klidně jet nějaký tyhle ty jako pokusy o to starnout co nejpomaleji a tak dále, to je skvělý, starat se o svý tělo, který je vlastně primárním domovem, že je strašně důležitý, no. Ale jasně, nic se skutečně nemá přehánět. I Brian Johnson už na to přišel.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Když jsem slyšel úžasnou takovou věc, která porovnávala vlastně samotu a osamělost. Že to jsou dvě dost jako jiný věci a pochopitelně může se, ať už ta jedna nebo druhá člověku, kdykoliv v životě stát, kdykoliv prostě se můžete cítit sami a nebo osamělí. Samozřejmě s tím, že tady ta samota jako taková je prostě jenom to, že jste sami a nějakým způsobem umíte být sami ze sebou. Osamělost už je skutečně ten symptom, kdy člověk jakoby vlastně tím trpí. Že třeba nemá dostatečné propojení s ostatníma a tak dále. To je svým způsobem absolutně zásadní bod, to propojení. Myslím si, že je hromada kultur starodávných měla vždycky ve svém kulturním dědictví něco, co na tohleto navazovalo, jo? Ať už to jsou, já nevím, celá Jižní Amerika, prakticky ty, že jo, Mezoamerika, jo, kde ty indiáni si říkali, že jo, in la cash a la can, že jo, já jsem ty a ty jsi já, jo. Nebo Ubuntu v Africe, že všichni jsme prakticky jako jedno, tak všechny ty koncepty se opakují a je to velmi, velmi zásadní. Jo. Pak jsou prostě ty moderní, nebo je ta moderní společnost a ty věci, které na ní vlastně navazujou. Víš, jako tady jedna zpráva, na kterou koukám na Complex News. Je to vlastně strašně smutný, jo. Že prostě chlapík ve svých 28 letech byl tak strašně sám, měl narozeniny, že vlastně zavolal na 911, normálně na policii, že vlastně jakoby má narozeniny a že je sám. A oni jako jeli teda, že mu popřejou, jo. Je to vlastně strašně smutný, když se nad tím jako člověk zamyslí do detailu. Ale na druhou stranu, furt je lepší klidně zavolat na 911. Nebo vlastně, jo, jako jít nějakým způsobem, alespoň maličko z té svý komfortní zóny, než v ní samozřejmě zůstat a tak nějak se tím jako nechat pohltit, jo. To zcela jistě. To mimochodem mluvím i ze své vlastní zkušenosti, protože ta je vždycky nepřekonatelná a je to velmi, velmi zásadní mít třeba tu zkušenost, který pak můžete čerpat.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Two young men in a sort of geopolitical situation.
3: V kinech je dosud nevyprávěný příběh turné kapely Wham, díky němuž se dvojice George Michael a Andrew Ridgely katapultovali mezi světové superhvězdy. Nově restaurované záběry hudebního dokumentu Wham, Ten Days in China se odehrávají v roce 1985. Andrew se s Georgem potkal o 10 let dřív ve školní lavici. Tehdy dostal ve škole za úkol postarat se o nového spolužáka, kterým byl plachý Georgios Panayotou. Andrew ho okamžitě vzal pod svá křídla a od té doby byli nerozluční. Vytvořili spolu duo Wham a mezi lety 1982 a 86 prodali přes 30 milionů nahrávek a jako první západní kapela vystoupili v Číně, kde na koncertech v Pekingu a Kantonu představili živelnou show západního střihu. A nebyl to pro ně jen hudební milník, byl to především strategický tah. Zajistili si tak pozornost amerických médií a upevnili svou pozici mezi největšími popovými hvězdami poloviny 80. let.
2: There was a hunger in China for connection with the West.
3: Dokument Wham, Ten Days in China je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 12. hodina odbyla, my pojďme na aktuální zprávy s Káťou.
1: Hezké poledne u zpráv. Dnešek je a bude mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i nad 40 stupňů, což se letos stalo už na konci června a také včera. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit problémy také například v dopravě nebo energetice. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka jde do boje o senátorské křeslo. Informace potvrdil na sociální síti X. Kandidovat bude ve volebním obvodu Plzeň město s podporou STAN. Teď už se podíváme za Zuzkou.
2: 9000 nové město nad Metují, na Náchodsku má nové venkovní koupaliště se zázemím. Letní areál Metuje vznikl nákladem 125 milionů korun na místě bývalého městského koupaliště. Dotace od kraje a ministerstva pro místní rozvoj činily celkem 12 milionů. Zbytek šel z rozpočtu města a přebytků jeho hospodaření. Koupaliště se veřejnosti otevře 9. srpna. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Evropský fotbal zažil bezprecedentní vzpouru. Všech 55 členských zemí UEFA se jednomyslně postavilo proti plánu FIFA prodat komerční práva na mistrovství světa soukromým investorům za 25 miliard dolarů. UEFA doslova uvedla, že mistrovství světa není na prodej.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolony hlásí okolí k Belské ulice, kde se pracuje na vozovce. Páteční provoz houstne také na D1 na příjezdu do Brna. A dnes začínají práce na silnici 14. Kvůli stavbě obchvatu Náchoda je zavřená vozovka v obci Plhov Sever.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Je jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů. Na severu Čech naměříme kolem 34. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Eko.
0: Tak pojďme na další maximum muziky. Mám pro vás velmi zajímavé věci, kterým vám doufám s příjemným tedy poledne s Evropou 2. Tak užívejte.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Teď se budeme bavit trošku o Indii a trošku i o celém světě, protože v rámci toho, kde se co jí a naopak nejí, protože někde je něco čistý nebo nečistý, nebo dokonce to je svatý, tak co je zajímavý rozdíly, tak samozřejmě muslimský svět, tam je to jasný. Tam tedy prase, že je jakoby nečistý. No je fakt, že vlastně nejen tedy jako v Koránu, ale třeba i v Bibli jsou zmínky o tom, byly podle těch kopyt vlastně vždycky to rozdělený, co jakoby tedy jíst a co nejíst a tak dále. V Indii tam je zase třeba kráva, která se normálně tedy v našich končinách, no v naší tady jako civilizaci, bohužel teda pro ní, nebo pro kravičky celkově, jakože jsou na tom seznamu teda těch zvířat, který jako máme rádi, že který jíme. A naopak v Indii to tak třeba jako není, tam je ta kráva posvátná. A tam přichází ten paradox, že jsem jako viděl video, který mě trochu jako zasáhlo v tom rozporu, který byl jako do očí bíjící. Jo, on asi tu byl vždycky, ale možná dneska, bacha na to, jo, jako koukat moc na zprávy nebo na celkově videa, které jsou jedno po druhém, jedete samozřejmě a jsou třeba jakoby negativní nebo ukazují tu tvář toho světa, která má i takovouhle tedy tvář, to znamená, že jsou prostě negativní jako věci, tak bacha na to, zase příliš moc to jako hltat taky nedopadne dobře, jo. No a o tom jsem se přesvědčil včera, když jsem právě viděl video, který vlastně zaznamenala přímo jako indická televize. Jak prostě na ulici, tam máte nějaký takový jako malý roh, na kterým je tedy ikona ty nějaký jakoby krávy posvátný a teď tam vidíte asi 6 žen, který tam obhospodařují ty kytky a všechno prostě to tam jakoby dávají dohromady a že oni vždycky nějaký jako nabízení, třeba ty voný tyčinky a tak dále, jo, prostě musíte na ten oltář něco jako položit, zatímco za nima asi 4 metry, prostě chudák jako reálná kráva, reálná, která vlastně absolutně strádá, jo, která tam prostě se snaží vyšťourat na té ulici v tom bordelu, prostě aspoň kousek něčeho, co by mohla sníst. Zajímavý kontrast, ne? Jako fakt zajímavý kontrast, smutnej. Něco podobného jsem kdysi viděl, a to zase bylo ve spojitosti ze slony, právě taky v Indii, jo, kde tam prostě byla socha Ganeši, že je Ganeš, tedy to božství, který vypadá jak slon, který prostě bylo vyleštěný a všechno tamto a po kousek dál prostě dva zubožený totálně prostě sloni, no. Jo, asi je to o tom, že lidi si potrpí prostě na nějaký jako to předstírání nebo na nějaký jako projev, který vlastně je neautentický před tím reálným projevem, jo, který by možná nebyl vidět tak, jo, možná by tam nebylo místo, který by bylo jako prostě ověnčený květinama, ale reálně by se třeba někomu pomohlo. A to je tím pádem lepší to místo ověnčený květinama, asi teda.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe. Protože
5: jak to?
4: Jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
14: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
5: poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
10: Smutný, co? Něco vám poradím.
5: Nádobí Fabíny.
10: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
5: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
14: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
15: Falcon uvádí.
16: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
15: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
17: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
18: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
19: všude zdejší, všude je fajn.
20: Je! Prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu!
21: Ukáž! Teda! A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
20: Skvělé! Já chci ale vyhrát ten paddleboard.
21: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu!
20: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
22: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2 a Evropská unie vyhlásila výběrový řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci po celé Evropě. Původně se přitom hovořilo jen o 5 takzvaných gigafactory pro AI. No, my už jsme se o tom samozřejmě bavili mnohokrát a budeme se o tom bavit ještě velmi, velmi dlouho. A možná ještě víc a víc, protože AI prostě zkrátka exponenciálně roste, nejen výkon těch jednotlivých modelů, ale samozřejmě i bohužel teda ty datacentra. Jo? Říkám bohužel, protože jestli jsme si mysleli, že nějaký tady jako větrný elektrárny emitují nějaký nepříjemný zvuky, tak zrovna včera jsem právě pouštěl záznam, myslím, že to bylo z Massachusetts nějaký to datacentrum, kde vlastně lidi, jo, znamená s decibelmetrem, který bydlejí v okolí, a to není jako, že by bydleli 50 metrů od toho, bydlejí třeba 300, 400, 500 metrů od toho, a ten zvuk, který to datacentrum vydává, je fakt něco jako velmi nepříjemného, jo. Taková meluzína spojená se sirénou, fakt jako divný. Najdete to všude, jo, jak to prostě zní. Už vůbec se nebudeme bavit o tom, kolik to emituje tepla a jakým způsobem to konzumuje vodu. Jo. Takový jako úplně jednoduchý prompt v rámci nějakého AI modelu je třeba klidně 200 ml vody. Jo. Akorát to chlazení samozřejmě nefunguje tak, jako byste si představili chlazení v autě nebo kdekoliv, kdy nějaká tekutina cirkuluje a dejme tomu odteče ohřátá, jo. Tam se bavíme o opravdu jako absolutním odpaření. No, dokonce už i Bill Gates teďkon veřejně zmiňoval vlastně to, že je nějaký tedy jakoby water reserve v Americe, nějaká jakoby rezerva, oni tomu tak jako říkají, že to je takový už jako pojem, který i Trump zmiňoval a tak dále. No a Bill Gates je mimochodem jedním z největších majitelů skutečně vodních rezerv v Americe a už jakoby avizuje, že do roku 2027 nebo během toho roku 2027 může klidně bilion lidí se dostat do absolutní jako vodního bankrotu, takhle to dokonce nazval. Tenhle ten pán, který mimochodem mluvil o nějaký pandemii koronaviru asi 2 roky předtím, než začala, jo. Takže nechci malovat vůbec čerta na zeď, jo. Tady s Billem Gatesem to vůbec ne. Ale jenom jako je zajímavý se podívat jako na ten reálný dopad a na to, co skutečně jako takovýhle datacentrum pro AI znamená. A že samozřejmě AI má fenomenální funkce, o tom není pochyb. Ale zde je ta druhá stránka věci.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Europa FM. Maximum nový muziky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2.

0: /kariéra. Přijeďte si do Špindlerova mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
1: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na liponosportfestival.cz.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
3: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouharová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
2: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
3: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skieštěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
6: Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.

0: koukám tady na evidentně zlatý časy, jako 60. a 70. tak nějak podle průzkumu, co jsem si dělal, tak to byla opravdu nejlepší doba, kdy jako stálo za to být absolutně jako naživo. Kdo je zažil a třeba teďkon poslouchá, tak možná souhlasí, možná ne. Ono samozřejmě 60. 70. byly úplně jiný tady v České republice, no tehda v Československu, než třeba na západě, to je jasný. Koukal jsem ve spojitosti s letectvím teda, že v roce 71 prostě Air Canada, jo, Boeing 747, tehda velká novinka, tak si to normálně užívali ty lidi tak strašně moc, že v tom Boeingu 747, v tom prvním patře, tam, kde je normálně ta první třída, tedy ten business class, tak tam normálně měli, a je to zajímavý nápad, měli místo celého toho biznesu měli udělaný hezký bárek a u něj normálně taneční parket malej v Boeingu 747. Když se koukala ty fotografie, fakt mi to přišlo, jak kdyby to bylo úplně z jiný planety, z úplně jiného časoprostoru. Ještě z časoprostoru tady, kdy se lidi jako uměli bavit, no. Samozřejmě, že jasně, no, tak asi když někdo bude hodně založen na přírodu, tak řekne, no, tak to je kravina, ne, přece mít v letadle taneční parket. Je otázka, kolik reálně lidí tam nahoře strávilo ten čas, jo, místo toho, kolik by se tam vešlo v rámci toho biznesu a tak dále. No, ale je to prostě zlatá éra, která bohužel už skončila, no. Už tím nic nenaděláme.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Společně s prasátkem Piggy vás zveme na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámek Blatná.
3: Moc se těším na všechny princezny a rytíře. Dorazí Lollipops, Karol Aquido, Adela Zouhrová, Míša Tomešová, Max Dolanský a mnoho dalších.
2: Už v sobotu 1. srpna se na vás těšíme na zámku Blatná.
3: Vstupenky zakoupíte na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
5: Ahoj, tady Robert Mikluš. Na letních shakespeareovských slavnostech hraju Otela. Chlapa, co má všechno a kvůli jedné lži a kapce žárlivosti o všechno přijde.
6: Slavnou hru o žárlivosti Otelo hrajeme na shakespeareovských slavnostech od 4. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
7: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
7: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Držíme ti flek i v Jindřichově Hradci. Evropa 2. 105,5

0: Pěkné odpoledne, startuje nejkritičtější víkend roku. Kolony směrem do Chorvatska budou kilometrové. Německé dálnice totiž od dnešního odpoledne ochromí nápor aut kvůli začínajícím prázdninám v Bavorsku, který se v jednom momentu potká s vlnou navrátilců z dovolených. Čeští řidiči mířící přes jih Německa do Rakouska nebo Chorvatska se musí připravit na extrémní zdržení. Možná s jediným kandidátem na Vysočině plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech kandidáty nepostaví a chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Novinkám to řekl předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Teď už se nám hlásí Zuzka.
1: Ski centrum Dešné v Orlických horách letos plánuje do svého rozvoje investovat okolo 14 milionů korun. Hlavní novinkou pro zimní sezónu 2026-2027 bude 70 metrů dlouhý pojízdný dětský pás. Investice budou směřovat také do technologií a zkvalitnění služeb. Centrum v lednu 2025 otevřelo v areálu Marta šestisedačkovou lanovku, a to za více než 90 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Jezero Most včera zaplavili tisíce fanoušků elektronické hudby. Odstartoval zde Let It Roll, největší drum and bassový festival planety. Legendární akce píše už svou 17. kapitolu, přičemž na severočeské pláže se vrátila teprve po druhé v historii.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Dálnice D3 hlásí na 132. kilometru ve směru do Českých Budějovic. Komplikace, levý jízdní pruh je uzavřen. S omezením počítejte i na D4 mezi 32. a 28. kilometrem ve směru do Prahy. I tam projedete pouze jedním pruhem.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou stoupat až na 39 stupňů. Na severu Čech naměříme kolem 34. Tolik zprávy, na Evropě 2 si opět užijte Jindru Ekla.
3: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky a taky se podíváme na Jadran. Ten pohled by vás mohl teoreticky zajímat. Hezký odpoledne s Evropou 2.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. V uplynulých týdnech proletělo i českými médii to, že Chorvatsko tedy zásadně narazilo ohledně vlastně cen a ohledně zájmu turistů, že snad prostě teď nebude tolik turistů v Chorvatsku, jak se původně plánovalo, že lidi samozřejmě přemýšlejí, spočítají si to a jedou do jiných destinací, které nabízejí lepší poměr cena výkon. Jo. Pak byla ještě další věc, která vlastně avizovala možný ještě zdražení další v Chorvatsku, protože se tam chystá nějaký nový zákon, kdy se budou muset všichni vlastně majitelé těch apartmánů a podobně registrovat, aby dostali jakousi registrační značku a tak dále, že to všechno zvýší ještě na ty již tak vysoký náklady. No a že tím pádem jako spousta lidí odpadne, tím pádem se zmenší nabídka a při té samé poptávce, to znamená jediný, to znamená zvýšení ceny, jo. No, zatím se úplně jako nějaký zásadní nezájem nekoná. Ba naopak, viděl jsem teďkon video, který mi posílala naše kolegyně Luca, co dělá zprávy na Evropě 2, a bylo to nějak z 29. července z Makarský. No, tak to bylo něco podobného jak v té Ceutě. opravdu hlava na hlavě, ale na první pohled evidentně spokojených turistů. No, takže asi jako to, že by spadl řetěz a že by se velká tedy vlna turistů na Jadran nechystala, skutečně asi pravda. Pro tuto sezónu zatím jednoznačně není.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt. Já jsem se tak vyhrála.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
11: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
12: Falcon uvádí.
13: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
12: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
14: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 a mám tu jednu zajímavou informaci, nebo spíš úhel pohledu na tu aplikaci Qverko, což je ta aplikace, která vám vlastně je schopná zařídit to, abyste zaplatili skrze QR kód danou útratu na daném stole v restauraci. Samozřejmě jasně ušetří to na jednu stranu čas. Na druhou stranu tedy před pár týdny přišla ta info o tom, že Qverko si přidá 3 koruny na tu objednávku, jo, že prostě zaplatíte ten velmi drobný poplatek za každou platbu, kterou budete v té restauraci, který dělat. No a strhla se vlna velmi jako zásadní proti teda tomuhle tomu s tím, že lidi říkali, no tak my budeme dávat menší dýška tím pádem a tak dále. Jako v pohodě, každý samozřejmě si musí rozhodnout sám, případně i tu aplikaci používat vůbec nemusí, že? Zase, že lidé z Qverka to nějak komentovali tím, že ta částka jim pomůže rychleji inovovat a přinášet nové funkce a tak dále. Jasně, taky to nemůžu asi dělat zadarmo. A teď jako ten úhel pohledu, jo, když si prostě vezmete, že mnohdy člověk skočí skutečně na denní bázi někam na ledovou maču nebo nějaký laté nebo nějakou kávu a dá za to prostě 80-100 korun úplně jak nic. A pak vlastně jako nás budou zajímat 3 koruny, jo. Ale říkám, je to jenom úhel pohledu. Další úhel pohledu je, že halíře dělají talíře. Každý si bude muset vybrat, za jaký konec to vezme. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2, kam vyrazit?
2: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohněvou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026, a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kuzáková a samozřejmě Evropa 2.

0: posloucháte Evropu 2. Koukal jsem na úžasný meme, je to takový velmi stručný, ale o to silnější. Píše se tu nepříjemná pravda. Průměrná délka života je 77 let. Middle age tedy není v 50, je v 38. Tak cestujte a zažívejte život, dokud můžete, protože času je skutečně málo. Zajímavý, úplně jsem si jako to spočítal všechno, musel jsem tedy souhlasit. Pak je to takový další, ještě to přísloví Festi Lente, že pospíchejte pomalu, což je taky důležitý, protože spousta lidí v posledních jako měsících a rocích, kamarádů mých a tak dále, tak vlastně jsme se shodli docela dost jakoby na tom kolektivně, že nějakým způsobem tím, jak ta doba letí prostě rychle, že i ten čas letí. Jo? Jako jsme se bavili s kamarády, když nám bylo 30, teď nám je 40 a shodli jsme se těch posledních 10 dní, respektive 10 let, ano, bylo jako kdyby to bylo 10 dní. Nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo jestli máte nějaký recept na to, jak ten čas zpomalit, ale asi to začíná u nějakého toho vnitřního zpomalení, no. Tak vám držím palce, ať se vám to podaří zpomalit a spočinout trošičku. Odpočinou. Evropa 2. Maximum tvý muziky. My favorite.
1: Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Co to se mnou je?
3: Po událostech filmu Spider-Man bez domova uplynuly 4 roky. Peter Parker je dospělý muž, který má za sebou nejtěžší rozhodnutí svého života. Dobrovolně se vymazal ze vzpomínek všech, které miloval.
2: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
3: Jedinou jistotu nachází v boji proti zločinu. Jenže čím víc se snaží být Spider-Manem na plný úvazek, tím víc za to platí.
4: No jak myslíš?
3: Když se navíc New Yorkem začne šířit záhadný vzorec zločinů, čeká ho protivník, který prověří nejen jeho schopnosti, ale i samotnou identitu.
5: Já jsem MJ.
2: Já jsem soused, bydlím tu.
5: Dobrý soused.
3: Do hlavní role se vrací Tom Holland, který během natáčení pravidelně střídal kostýmy. Nový dostával zhruba každé 2 týdny, protože po náročných akčních scénách měli tendenci zapáchat.
2: A kruci.
3: Na přípravě filmu se podílel i kaskadérský tým Jackieho Chena. Legendární herec se dokonce přijel na natáčení do Londýna osobně podívat. Obrovské očekávání potvrdil i první trailer. Během pouhých 24 hodin nazbíral přes 718 milionů zhlédnutí. A stal se nejsledovanějším filmovým trailerem všech dob.
2: Já jsem Spider-Man.
3: Mediálním partnerem kinopremiéry Spider-Man z Brusu Nový den je Evropa 2.
5: Pěkný kytky.
2: Jo, ty jsou na uvětrnou.
1: Evropa 2.

0: Druhá hodina je tady, jsou tu aktuální zprávy Evropy 2, pojďme na ně.
1: Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy. Hotely hlásí slabší letní sezónu. Úspěšný začátek roku pro české hoteliéry tak s příchodem léta skončil. Vyplývá to z průzkumu Asociace hotelů a restaurací. Přestože obsazenost ubytovacích zařízení je stabilní, turisté na pobytech šetří a volí kratší termíny. Globální oteplování si vybírá novou daň, a to lidský spánek. Kvůli stále častějším tropickým nocím přijde průměrný člověk za rok téměř o týden spánku. Vědci varují, že dramatický nárůst nadměrně teplých nocí po celém světě už nepředstavuje jen ztrátu komfortu, ale kvůli spánkové deprivaci přímo ohrožuje fyzické i psychické zdraví populace. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Ostrava nechala vybudovat nové dětské hřiště na okraji Bělského lesa. Za 7 milionů 200 tisíc korun vzniklo na místě zaniklého dětského a dopravního hřiště. Nové zázemí nabízí nejen herní prvky pro děti od 3 do 14 let, ale také fitness část pro mládež a dospělé. Kromě herních prvků přibyly na místě i lavičky, odpadkové koše, informační cedule nebo dřevěná zvířata. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Hradce Králové si zajistili postup do třetího předkola kvalifikace Evropské ligy. V boji o další fáze soutěže je čeká atraktivní soupeř, turecký velkoklub Bešiktaš. První utkání dvojzápasu odehraje Hradec Králové příští čtvrtek na domácím stadionu. Odveta bude o týden později v tureckém Istanbulu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D3 hlásí na 132. kilometru ve směru do Českých Budějovic. Komplikace, levý jízdní pruh je uzavřen. S omezením počítejte i na D4 mezi 32. a 28. kilometrem ve směru do Prahy. I tam projedete pouze jedním pruhem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes budou stoupat až na 39 stupňů. Na severu Čech naměříme kolem 34. Tolik zprávy, na Evropě 2 si opět užijte Jindru Ekla.
0: Tak máme po zprávách, já k tomu přeci jen ještě nějaký zprávy přihodím v následující hodině. Jedno z nich bude o tom, že se prej už moc nepije. Nemyslím teda voda, ta se pít musí, ale alkohol. Za chvíli více o tomhletom na Evropě 2.

0: Mám tu pro vás jednu informaci, která tady potvrzuje to, co jsme tady řešili už před nějakým časem. Tady to, že mladá generace, generace Z se jí říká, tak že prý málo konzumuje alkohol, což je samozřejmě zpráva zcela jistě dobrá, protože se mnohdy ukazuje na různé tedy substance a přesto všechno tedy alkohol zůstává číslem jedna na světě vůbec v rámci různých tedy jako problémů, který jí způsobuje. A takže na to zcela jistě bacha. No a to, že tedy nejmladší generace přestává konzumovat alkohol, potvrzuje i teď aktuální zpráva, kterou zveřejnili New York Times, ale týká se to druhé strany Ameriky, tedy Kalifornie. Představte si, že tam jsou prodeje tak nízký, že Kalifornie a ty vinařství tedy musí pálit normálně své pole, své vinohrady, protože zkrátka není komu to víno prodávat. To vlastně je na jednu stranu smutná zpráva, protože taková látka, který se říká resveratrol, že v červeném víně hodně bývá samozřejmě ve víně z Apulie, v primitivu a tak dále, tak samozřejmě to není vůbec jako látka zdraví neprospěšná, jo. Takže je jako zase škoda možná jít do druhého extrému a pálit samozřejmě vinice, i když na druhou stranu jasně, no, jako ve chvíli, kdy máte na skladě úplně plno a nemizí to, tak nemůžete samozřejmě dále vyrábět, že? No. I když jako zase u těch archivních ročníků, nebo respektive to, že se to může stát archivními ročníky, no, je to samozřejmě jejich biznesová strategie. Ale trend ve světě je, jak je vidět, celkem jasný.
1: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a představte si, že věž v Pise už zcela jistě asi dlouho nebude nejšikmější věží na světě. Jestli to teda dotáhnou u zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi jakoby do správných tedy těch jako vod, kde už jim dají zapravdu, jo, protože věž Putna, tyhle ty zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi, je skutečně nejšikmější neumyslně nakloněnou stavbou na světě. Podle odborného geodetického měření z minulého týdne má náklon 7,315 stupně. Jo. Město, který je majitelem památky, nechalo sklon přeměřit podle pravidel, která vyžaduje případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Tak samozřejmě držíme tedy Mladé Boleslavi palce, aby prostě tato věž, která se jmenuje Putna, byla zapsána, že prostě je nejšikmější. Je dobře, že jim to není Putna. Že prostě chtějí, aby věž Putna byla prostě světoznáma. Což je dobře. Tak držíme palce.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: třetí hodina se přiblížila. Opět vracím tedy slovo mé kolegyni Katce Haškové, která mě vystřídá a bude s vámi následující tři hodiny v Éteru Evropy 2. Užívejte si den opatrně, je tam skutečně vedro. Tak v pondělí snad bude líp. Ahoj.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Oh, father, tell me.

0: Eminem, Rihanna, Evropa 2, 15 hodin, zprávy, Katka Říhová. Co víc si přát?
1: Pěkné odpoledne. Česko čeká po tropickém pátku výraznější změna počasí. První bouřky dorazí už dnes večer na severozápadní části Čech. O víkendu se rozšíří na většinu území a další vlna pak dorazí začátkem příštího týdne. Praha se už za týden stane dalším městem, v němž se zabydlí Harry Potter a jeho svět. Na Letňanském výstavišti se 6. srpna otevře velká výstava společnosti Warner Bros. Z hlediska exponátů jde o největší výstavu na toto téma, která putuje po světě. Teď se podíváme za Zuzkou.
2: Ve Slánském lesoparku v části města Háje skončila stavba další části cyklostezky nazvané Topolová cesta. Poslouží k rekreaci i k dojíždění do práce a do školy. První část už dalo město postavit před několika lety. Nyní přibyl úsek dlouhý necelý kilometr. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Na Orlické přehradě v Podolsku na Písecku stále trvá zákaz koupání, který hygienici nařídili minulý týden. Ve vodě je množství senic a vyskytuje se v ní také vodní květ. Vyplývá to z aktuálních mimořádných odběrů, které hygienici dělali tento týden.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolony hlásí okolí k Belské ulice v Praze, kde se pracuje na vozovce. Páteční provoz houstne také na D1 na příjezdu do Brna. A dnes začaly práce na silnici 14. Kvůli stavbě obchvatu Náchoda je zavřená vozovka v obci Plhov Sever.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je nejteplejší den týdne, teploty na mnoha místech atakují 40-stupňovou hranici. Večer dorazí místy bouřky, hlavně na severozápadě Čech. Noc bude opět tropická, teploty se udrží kolem 22 stupňů, v Čechách ale může být i chladněji. Zprávy jsou za námi a to znamená, že si na Evropě 2 bere slovo Katka Hašková.
0: Je to tak, zprávy v 15 za námi. Já si beru slovo a řeknu vám, jaké divné povolání dříve existovala. Divná povolání.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Krásné dobré páteční odpoledne, posloucháte vysílání Evropy 2. Tohle byla taková písnička, která se fakt hodí, protože se jmenuje Heat Waves od Glass Animals, takže myslím, že jsme nemohli zvolit příznačnější. No, každopádně já jsem vám slíbila, že se podíváme na jedno vážně divné povolání. Je to konkrétně povolání, které prý existovalo ve starověkém Římě. A jak bych vám to připodobnila? Pamatujete si na scénu z Ďábel nosí Pradu, kdy Emily vždycky šeptala Mirandě do ucha jména lidí na večírku, jak se učila z toho katalogu, aby o všech věděla, kdo jsou, kdo je jeho manželka, kdo je jeho milenka, co ten člověk dělá. No tak představte si, že tohle povolání existovalo už ve starověkém Římě. Byli to takzvaní nomenklatores, neboli připomínači jmen, a ti chodili s bohatými Římany po městě a našeptávali jim jména lidí, které potkávali. Díky tomu jejich pán působil, že si pamatuje úplně každého. No ale ve skutečnosti vlastně s nima akorát chodil jako takový živý adresář. Já musím říct, že mě by se to občas hodilo. Já si strašně špatně pamatuju jenom jména lidí, ale občas i obličeje. Takže prosím vás, až se potkáme a já budu dělat ahoj, tak není úplně jisté, že si vás pamatuju. Ale až jednou budu bohatá Římanka, tak si pořídím takového nomenklatora a budu na tom rozhodně líp. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
9: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
8: Smutný, co? Něco vám poradím.
9: Nádobí Fabíny.
8: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
9: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
12: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
13: Falcon uvádí.
14: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
13: Spider-Man z Brusu nový den. V kinech již od 29. července.
15: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
16: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
17: Ucháš? Teda.
16: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
17: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
7: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
15: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

0: Leny na vlnách Evropy 2. No, my se teď při pátku podíváme do světa fitness. Já jsem teď takhle poslouchala nějaký podcast a vlastně mi došlo, že jsem se nikdy nezamýšlela nad tím, jak začaly vznikat první činky a proč vůbec vznikaly, nebo proč vznikaly, tak to je asi jako evidentní, že jo, protože převážně muži chtěli zvedat velké věci. No a díky Radarovi, což je jeden známý trenér, tak jsem se dozvěděla o existenci takzvané Apollon Axel, což je asi jedna z nejslavnějších činek. Není úplně první, ale je podle mě nejslavnější silácká činka historie. A vznikla, prosím vás, z železniční nápravy z koli. A ta její konstrukce ale byla velice teda nepraktická. No a kdo to byl ten Apollon? Samozřejmě to není činka, kterou by vyrobil Bůh slunce, ale jednalo se o francouzského siláka a asi jednoho z nejslavnějších strongmanů přelomu 19. a 20. století. Měřil přes 190 cm, vážil asi 130 kg, no a logicky vystupoval v cirkusech, protože co jiného tehdy dělat se siláky. Jinak on se skutečným jménem jmenoval Louis Uni, ale je všichni ho znají pod přezdívkou Mocný Apollon, neboli Apollon the Mighty. No a tady ta legenda o té čince, nevznikla jako nějaká moderní olympijská činka, ale byla vyrobena z železniční nápravy. Na jejíž konce byly připevněny kola. A ta osa se neotáčela, to je rozdíl oproti dnešním činkám, takže ten průměr byl vlastně jako obrovský a ten úchop byl těžký a i při tom nadhozu to bylo, prostě všechno to bylo strašně těžký a vážila asi 166 kilo. A dlouho byla považována za téměř nezvednutelnou. No ale je slavná dodnes, protože Apollon Axel je ikonou strongman sportu. Na soutěžích se dokonce používají její repliky a existují disciplíny jako Axel Press nebo Axel Clean and Press a jsou to jako běžné součásti závodu. Siláci musí nejprve tu činku dostat na ramena a pak ji vytlačit nad hlavu. No, takže tak. Taková zajímavost ze světa sportu. A chtělo by se říct, taková blbost, že? Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Slavie. Maximum nový muziky.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
9: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
0: Evropa 2. Kam vyrazit?
10: Motorky, hudba, adrenalin, první pomoc i pomoc druhým. To je Keep Respect. Přijďte v sobotu 1. srpna do rehabilitačního ústavu Kladruby. Od 9 do 22 hodin na vás čeká zajímavý a nabitý program. Těšit se můžete na spanilou jízdu, koncerty, kaskadérskou show, ukázku airbagových vest, záchranářů či večerní ohnivou show. Keep Respect ale není jen o motorkách, je o respektu a pomoci druhým. Ať už přijedete na motorce, autem nebo jen jako návštěvníci, jste srdečně vítáni. Vstup je dobrovolný pro pomoc těm, co to potřebují. Nenechte si ujít Keep Respect 2026, a to v sobotu 1. srpna od 9 do 22 hodin v rehabilitačním ústavu Kladruby. Tuto událost podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod. Tak se rozhodně přijďte ukázat. Doporučuje Zuzka Kozáková a samozřejmě Evropa 2.

0: 15 hodin 46 minut, vyladíte Evropu 2. No a my se budeme podívat na obuv. Když říkám obuv, tak myslím žabky, protože venku je asi 40 stupňů. A já jsem někde četla, že prý žabky škodí vašim nohám. Že jsou to prý nejškodlivější boty. No a tak jsem se na to podívala. Za prvé, proč by měly žabky škodit? Je to prý proto, že způsobují bolesti nohou, taky plantární fasciitidu, což nevím, co je, ale samozřejmě mě to uráží, vbočené palce podporují, nebo kladivkové prsty. Odborníci je hlavně kritizují, protože nefixují nohu, poskytují žádnou oporu a lidé v nich musí prsty neustále přidržovat tu botu. No ale pozor, novější poznatky ukazují, že u zdravých lidí nejsou žabky tak škodlivé, jak se dlouho myslelo, protože výzkumy neprokázaly, že by nějak zvyšovaly riziko tady těch bolestí, pat a vbočených palců a dalších věcí. Jako podle mě, jak můžou žabky způsobovat vbočený palec, když se toho palce vůbec nic nedotýká, že jo? No, jinak další věc je, že ty jarní bolesti nebo jarní letní bolesti nohou můžou souviset spíš tím, že jsme hodně nosili ty uzavřené boty. No a že ty naše nohy nejsou takzvaně kondičně připravené. Co ale platí pořád je, že jako je trošku vyšší riziko toho pádu než v jiné jako obuvi, která samozřejmě na té noze drží pevněji. Rozhodně bych třeba v žabkách nevyrážela ven.
1: Novinky v kinech.
2: Two young men in a sort of geopolitical situation.
3: V kinech je dosud nevyprávěný příběh turné kapely Wham, díky němuž se dvojice George Michael a Andrew Ridgely katapultovali mezi světové superhvězdy. Nově restaurované záběry hudebního dokumentu Wham, Ten Days in China se odehrávají v roce 1985. Andrew se s Georgem potkal o 10 let dřív ve školní lavici. Tehdy dostal ve škole za úkol postarat se o nového spolužáka, kterým byl plachý Georgios Panayotou. Andrew ho okamžitě vzal pod svá křídla a od té doby byli nerozluční.

0: Chris Jones.
1: Gone.
2: Vytvořili spolu duo Wham a mezi lety 1982 a 86 prodali přes 30 milionů nahrávek a jako první západní kapela vystoupili v Číně, kde na koncertech v Pekingu a Kantonu představili živelnou show západního střihu.
3: China had been closed for centuries.
2: A nebyl to pro ně jen hudební milník, byl to především strategický tah. Zajistili si tak pozornost amerických médií a upevnili svou pozici mezi největšími popovými hvězdami poloviny 80. let.
3: There was a hunger in China for connection with the West.
2: Dokument Wham! 10 Days in China je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
5: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije Ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na Red Bull CZ/400.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
6: Ten nejlepší rádio na světě.
1: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Vyhraj s Evropou 2 dárkový poukázky do Humaniku. Proč? Protože právě teď probíhá v Humaniku finální výprodej letních bot a stylových tašek. Takže se nastav na ještě víc letních modelů, ještě víc slev a hlavně ještě víc důvodů udělat si radost. A aby tvý nákupy v Humaniku byly maximálně v topu, běž na web Evropy 2, odpověz na soutěžní otázku a urvi si voucher na nákupy v hodnotě 1000 korun. Takhle vypadá stylový léto s Evropou 2 a Humanikem. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
7: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
7: Muhammad Komar na stát.
4: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
8: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Yeah.

0: Script and William, Hall of Fame, vy posloucháte Evropu 2, od nám 16. hodina, Káťa Říhová už je tady, no a s ní samozřejmě aktuální zprávy.
1: Pěkné odpoledne, startuje nejkritičtější víkend roku. Kolony směrem do Chorvatska budou kilometrové. Německé dálnice totiž od dnešního odpoledne ochromí nápor aut kvůli začínajícím prázdninám v Bavorsku, který se v jednom momentu potká s vlnou navrátilců z dovolených. Čeští řidiči mířící přes jih Německa do Rakouska nebo Chorvatska se musí připravit na extrémní zdržení. Kvůli vysokým teplotám platí v Praze do odvolání zákaz rozdělávání ohňů v rizikových lokalitách. Do těch patří například zahrady, parky nebo okraje lesů a nesmí se v nich ani kouřit. Teď předávám slovo Zuzce.
2: Plzeň se v posledních letech snaží zlepšit stav oblíbeného Košuteckého parku na severním okraji města a kvalitu vody zdejšího jezírka. Správci městského majetku upravují pobřežní plochy zatěžované hlavně v létě a souborem postupných opatření chtějí dosáhnout čisté vody bez sinic pro plavce. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci tak budou normu finálně schvalovat až na podzim.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolony hlásí okolí k Belské ulice v Praze, kde se pracuje na vozovce. Páteční provoz houstne také na D1 na příjezdu do Brna. A dnes začaly práce na silnici 14. Kvůli stavbě obchvatu Náchoda je zavřená vozovka v obci Plhov Sever.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je nejteplejší den týdne, teploty na mnoha místech atakují 40-stupňovou hranici. Večer dorazí místy bouřky, hlavně na severozápadě Čech. Noc bude opět tropická, teploty se udrží kolem 22 stupňů, v Čechách ale může být i chladněji. Zprávy jsou za námi a to znamená, že si na Evropě 2 bere slovo Katka Hašková.
0: No a já jenom doufám, že nemáte arachnofobii, protože následující hodinka bude tak trochu patřit pavoukům a taky soutěží se Spider-Manem.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz.

0: Youngblood, Hello Heaven, Hello, vy posloucháte Evropu 2 a je její vysílání s datem 31. července. A já jsem vám slibovala, že dnešní hodina bude tak trochu pavoučí, protože celý týden soutěžíme tady u nás na Evropě 2. Ale teď ještě soutěžit nebudeme, já vás budu trochu napínat, ale u pavouků zůstaneme. Protože jsem si zjišťovala nějaké zajímavosti, ale nemyslím takové ty, co všichni jako znají. Já myslím jako lepší zajímavosti. Vybrala jsem pro vás tři. Za prvé, věděli jste, že pavouci se umí jako převlékat za mravence? Oni normálně předstírají, že jsou mravenci. A umí to dokonce víc než 100 druhů pavouků. Jo, prostě tím tvarem těla a taky pohybem a ještě navíc nějak jako změní feromony. A prostě ostatní zvířata si myslí, že jsou to fakt mravenci. Ale samozřejmě to má svůj důvod, oni se chrání před predátory, ale někteří prostě ten takhle převlek využívají k tomu, aby se prostě nenápadně dostali ke své oblíbené kořisti. No, je zajímavé. Tarantule mají místo štítu vystřelovací chlupy. Když se cítí ohrožené, tak některé tarantule se nemusí hned zakousnout, ale třením zadních nohou o zadeček uvolní a vystřelí do vzduchu tisíce drobných dráždivých chloupků. Ty potom způsobují svědění a podráždění kůže i očí, takže potom ten útočník jako je chudák paralyzovaný asi. No a poslední, tak to jsou samečci, kteří se dobrovolně nechají sežrat. Jedná se o druh rudá vdova a tam ty námluvy jsou, řekla bych, trošku otázkou života a smrti. Sameček se po páření často dobrovolně, to je na tomto zajímavé, dobrovolně nechá sežrat samičkou. On prostě normálně se přiblíží k jejím kusadlům. No a ten důvod je samozřejmě velice praktický, co se živočišné říše týče, protože když ta samička je nažraná, tak už nechce nic mít s dalším partnerem, takže ten sameček výrazně zvýší šance, že právě jeho potomci vlastně vzniknou a narodí se a že prostě se stane něco, co dál ponese jeho geny. Takže tak, rudá vdova se normálně obětuje. Nicméně vy bedlivě poslouchejte a až se příště ozvu, tak volejte sem k nám do studia Evropy 2, protože budeme soutěžit o merch k filmu Spider-Man z Brusu Nový den. Tak za chvíli.
1: Instagram Evropy 2 je plný hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Falcon uvádí.
12: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Já jsem Spider-Man.
11: Spider-Man z Brusu Nový den. V kinech již od 29. července.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Nicky, Lost My Mind, no a my teď na Evropě 2 budeme soutěžit o merch Spidermana a taky lístky do kina. Takže kdo se mi dovolá jako třetí, ten bude moc vyhrát. Tak, ahoj, ahoj, slyšíme se?
1: Ne, jo, slyšíme se.
0: Slyšíme se, ahoj, tady Katka Evropa 2, kdo je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Vítek.
0: Vítek, Vítku, ahoj, vyhráváš?
1: Jo.
0: Prosím tě, Vítku, my vlastně celý týden tady soutěžíme na Evropě 2 s pavoučím hrdinou, protože že jo, v kinech je nová Marvelovka Spider-Man z Brusu Nový den. A víš, co jsi všechno vyhrál?
1: Jo, vím, už jo. Jsem slyšel, soutěžíte od začátku týdne.
0: Už jsi slyšel. Tak já to jenom zopakuju, aby všichni ostatní, kterým jsem to nezvedla, ti mohli závidět. Takže dostaneš, jo, postavičku Pop Spidermana, přívěšek na tašku, obal na laptop, bavlněnou tašku přes rameno, nabíječku na telefon, pero, láhev, odznak, penál, zápisník a knihu Marvel Návrat ke kořenům a taky 4 vouchery do sítě Multikin Cinestar a 4 vouchery na popcorn do sítě Multikin Cinestar. Co na to říkáš?
1: Skvělý, děkuji.
0: A už jsi viděl Spidermana, nebo jsi jako čekal, jestli náhodou nevyhraješ?
1: Čekal jsem, jestli náhodou nevyhraju, tenhle novej díl jsem ještě neviděl.
0: No tak výborně, takže se to evidentně vyplatilo a nějaká možná manifestace ti pomohla a ceny jsou tvoje.
1: Super, díky moc.
0: Já tě jenom poprosím, abys mi nepokládal telefon, abychom si mohli spolu vyměnit telefonní číslo. Ne, kecám. Samozřejmě předáš mi kontaktní údaje, abychom se domluvili, co dál. Tobě gratuluju, no a vám všem ostatním přeju aspoň hezký pátek s Evropou 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: nová muzika. Už bylo Pousty. V kapse mý než kilo. Zradili jsme se nocí. Evropa 2. Maximum nový muziky. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dermot Kennedy, Honest, Evropa 2. Pojďme pokračovat v pátečním maximu muziky. Máme 10 minut do 5. hodiny a podíváme se na to, proč je dobrý chtít vydělat peníze. Ten důvod je jednoduchý, protože chudoba prý leze na mozek. Nová britská studie naznačuje, že dlouhodobé finanční problémy mohou urychlovat stárnutí mozku a zhoršovat paměť i další kognitivní schopnosti. Jako já se nechci nikoho urazit, ale myslím si, že všichni moc dobře víme, že chudoba nikomu neprospívá. Nicméně pojďme k té studii. Věci sledovali téměř 2800 lidí po několik desetiletí a zjistili, že lidé s dlouhodobě nízkými příjmy dosahovali horších výsledků v testech paměti a myšlení. Jako upřímně, když máte problémy s penězmi, tak jako kdo by si pamatoval, že jo, ve kterém roce byla bitva na Bílé hoře. Vyšetření magnetickou rezonancí navíc ukázalo, že měli ve vyšším věku větší úbytek mozkové tkáně. Samozřejmě zatím stojí dlouhodobý stres, který zatěžuje organismus a taky to, že neustále starosti o peníze zaměstnávají část mozkové kapacity. Takže logicky mozku zbývá méně energie na soustředění, učení nebo rozhodování. No ale problém je samozřejmě ten, když je to dlouhodobé. Jo, když prostě ta finanční nejistota je takzvaně roky trvající. Dobrá zpráva ale je, že nejde o nevyhnutelný osud, protože náš mozek je schopný se přizpůsobovat i ve vyšším věku a jeho kondici prospívá dostatek pohybu, kvalitní spánek, trénování paměti a snížit ten stres. Jako, co mě trošku mrzí, tak v té studii jako úplně neříkají, jak se zbavit té chudoby. No a na to bych se možná, milí vědci, zaměřila. Jako to, že chudoba neprospívá, asi víme, ale jak to udělat, aby všichni měli dost, no? To je otázka, která si myslím, že trápí lidi.

0: té paměti. Stejně jako mě a možná i další lidi tady na Evropě 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ed Sheeran má Bad Habits, ale my ne, na Evropě 2 máme samozřejmě Good Habits a to je, že po 17. hodině je tu Katka Říhová a zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Hotely hlásí slabší letní sezónu. Úspěšný začátek roku pro české hoteliéry tak s příchodem léta skončil. Vyplývá to z průzkumu Asociace hotelů a restaurací. Přestože obsazenost ubytovacích kapacit je stabilní, turisté na pobytech šetří a volí i kratší termíny. Česká komora architektů udělila výtku Igoru Dřevíkovskému, projektantovi takzvané moštárny, poslance Filipa Turka. Komoře vadí architektová vyjádření pro média, která naznačovala, že úkolem projektantů je obcházet pravidla. A teď už se nám hlásí Zuzka.
2: 9000 nové město nad Metují na Náchodsku má nové venkovní koupaliště se zázemím. Letní areál Metuje vznikl nákladem 125 milionů korun na místě bývalého městského koupaliště. Dotace od kraje a ministerstva pro místní rozvoj činily celkem 12 milionů. Zbytek šel z rozpočtu města a přebytků jeho hospodaření. Koupaliště se veřejnosti otevře 9. srpna. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ella Fonisi na Krétě je druhou nejkrásnější pláží světa. Pomyslnou stříbrnou medaili získala v žebříčku portálu Beach, přičemž roli sehrály i barva a průzračnost moře, recenze návštěvníků či počasí. Prvenství má pláž Trunk Bay na karibském ostrově Svatý Jan, který je součástí amerických Panenských ostrovů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D3 hlásí na 132. kilometru ve směru do Českých Budějovic komplikace. Levý z ní pruh je uzavřen. S omezením počítejte i na D4 mezi 32. a 28. kilometrem ve směru do Prahy. I tam projedete pouze jedním pruhem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní noc bude opět tropická, teploty se udrží kolem 22 stupňů, v Čechách ale může být i chladněji. Zítra se oproti dnešku ochladí, bude převážně oblačno, přechodně až polojasno. Během dne od severozápadu postupně na většině území přeháníky, místy bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší zítřejší teploty 29 až 33 stupňů, na severu Čech kolem 27, na jihu a jihovýchodě Moravy ale až 36 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich na Evropě 2 pokračují. Čuje Katka Hašková.
0: My už jdeme do finále Maximum muziky a budu vám hrát třeba tedy ho svým se Imagine Dragons nebo The Rasmuse.
3: Evropa 2.
4: Partnerem pořadu je česká profesionální dermokosmetika a biokosmetika Syncare. Dotyk medicíny v kosmetické péči. www.syncare.cz

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes na Evropě 2. Dneska máme maximum muziky s datem 31. července, ale taky se vždycky snažím o maximum informací. No a protože je taková, řekněme, prázdninová sezóna, tak si dáme zase malé jazykové okénko, protože předpokládám, že spousta z vás vyrazila třeba do Španělska. No a pokud jste nevyrazili do Španělska, tak máte třeba nějaký oblíbený španělský seriál. No a já jsem zjistila, že existuje slovo señoro, jo? Ve smyslu, ve španělštině oslovujeme pána señor. Paní je señora, ale existuje i slovo señoro. A to není nikdo nebinární a ani někdo, kdo neumí jako španělskou gramatiku. Señoro označuje chlapa, který se k ženám chová povýšenecky, schazuje je a má pocit, že ví vždycky všechno nejlíp. Možná vás napadne, no to je macho. No, jakoby u nás jo, ale pozor, ve španělštině macho nemusí automaticky znamenat vlastně urážku. To prostě znamená prostě samec. Macho je samec, jo, něco jako hej, kámo, jo, tak hej, macho, chápete. Když ale je někdo nejenom macho, ale ještě má mačistické názory, tak může dostat nálepku mačirulo. Takže señor je pán, macho je prostě chlap, samec, kámoš, mačirulo je mačista a señoro je patronizující týpek, který ženám neustále vysvětluje, jak mají žít. A tady to slovo se hlavně rozšířilo díky španělskému seriálu Machos Alfa, neboli Alfa samci v češtině, což je teda skvělý seriál, který rozhodně doporučuji. Je to seriál o čtyřech chlápcích, kteří zjistili na kolem 40, že ten svět jako je jiný, jo, a že se jim hroutí představa o tom, co je správný chláp. Jeden přijde o práci, druhého živí manželka, třetí řeší vztahy a všichni se vlastně snaží zorientovat v tom novém světě a začnu chodit na takové kurzy, jako takhle. Já myslím, že to nutně potřebujete vidět a nutně potřebujete vědět, že až příště nějaký muž začne ženě vysvětlovat, že sama neví, co cíní, není to senior, ale je to senioro. Tak.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, ale na volka tří fajde.
4: Jo, faded, faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Selhání Činasky, vy posloucháte vysílání Evropy 2 a my se teď v 17:30 podíváme do kina. Já už jsem vás do kina tak trošku zvala, taky jsme dneska soutěžili se Spider-Manem a já jsem si vlastně říkala, že je to zajímavé, k tomu kinu vlastně patří ten popcorn a jak se to stalo. Proč zrovna popcorn patří do kinosálu, nebo jako patří? Já myslím, že se najdou i kritici a pokud si někdo koupí ten největší popcorn a sedí přímo za vámi, tak to není ideální, ale nechci tady nikoho soudit. Já jsem totiž zjistila, že prý ještě na počátku 20. století v kinech se vůbec žádný popcorn neprodával, protože majitelé kin vlastně chtěli, aby kino bylo něco jako divadlo, prostě jako luxusní věc na úrovni. A popcorn se do věci na úrovni rozhodně nehodí, protože je levný, křupé, dělá nepořádek, ani ta jeho vůně se prý do těch noblesních sálů vůbec nehodila. Jenomže pak přišla velká hospodářská krize. Jo, ve 30. letech lidi neměli peníze, ale pořád to kino bylo relativně levnou zábavou a popcorn stál jenom 5 až 10 centů, no takže si ho mohl dovolit skoro každý. Takže před kiny začaly stát pouliční prodejci z vozíky, no a začali vydělávat docela slušné peníze. Majitelé těch kin si brzo uvědomili, že vlastně ti prodejci jim kradou zisky, že za ten popcorn můžou vydělat víc než za ty vstupenky, takže začali logicky prodávat popcorn přímo uvnitř těch kin. Proč to funguje do dneška? No tak je to levné na výrobu, prodává se to s vysokou marží. Navíc ten popcorn je lehký, jo, snadno se jí vlastně i po tmě. A navíc vlastně vůně je takový psychologický prvek toho, že podle mě, když cítíte popcorn, tak už to máte spojené vlastně s tím kinem. Jinak taková zajímavost, jeden litr popcornu obsahuje asi 35x více vzduchu než toho kukuřičného zrna, ze kterého vznikl. To popraskání způsobuje voda uvnitř zrna, že jo, při zahřátí se změní v páru a ten tlak roztrhne tu slupku, až krup to nafoukne. No, takže tak. Takže kdybyste nevěděli, kdo může za to, že v kině jíme popcorn, tak je to velká hospodářská krize. A pak, že na všem špatném se nedá najít něco dobrého.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Adele, Skyfall a legendární písnička z Bondovky. No a tady takhle 10 minut před 6 hodinou je čas, abych se s váma pomalu rozloučila. Odpolední maximum muziky se chýlí ke svému konci. Káťu Říhovou vám to ještě nechám, ale za chvíli mě už vystřídá trocha té mužské síly, protože od 18 hodin začíná Večer na maximum s Peťou Říbalem a Ondrou Urbanem. Takže já vám tady nechám chlapce a my se spolu uslyšíme zase zítra od 7 do 11. ve víkendovém maximum muziky. Mějte se krásně a ahoj. Evropa 2,

0: Posloucháte Evropu 2, bylo 6, tady jsou aktuální zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Česko čeká po tropickém pátku výraznější změna počasí. První bouřky dorazí už dnes večer na severozápad Čech. O víkendu se rozšíří na většinu území a další vlna bouřek dorazí začátkem příštího týdne. Motoristé vzdali boj o Senát. Do říjnových senátních voleb plánují jít možná s jediným kandidátem na Vysočině. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Uvedl to předseda motoristů Petr Macinka. Teď už má slovo Zuzka.
2: Ski centrum Dešné v Orlických horách letos plánuje do svého rozvoje investovat okolo 14 milionů korun. Hlavní novinkou pro zimní sezónu 2026-2027 bude 70 metrů dlouhý pojízdný dětský pás. Investice budou směřovat také do technologií a zkvalitnění služeb. Centrum v lednu 2025 otevřelo v areálu Marta šestisedačkovou lanovku, a to za více než 90 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Globální oteplování si vybírá daň na lidském spánku. Kvůli stále častějším tropickým nocím přijde průměrný člověk za rok téměř o týden spánku. Vědci varují, že dramatický nárůst nadměrně teplých nocí po celém světě už nepředstavuje jen ztrátu komfortu, ale kvůli spánkové deprivaci přímo ohrožuje fyzické i psychické zdraví populace.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D3 hlásí na 132. kilometru ve směru do Českých Budějovic komplikace, levý jízdní pruh je tam uzavřený. S omezením pak počítejte i na dálnici D4 mezi 32. a 28. kilometrem ve směru do Prahy, i tam projedete jen jedním pruhem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešní noc bude opět tropická, teploty se udrží kolem 22 stupňů v Čechách, ale může být i chladněji. Zítra se oproti dnešku ochladí, bude převážně oblačno, přechodně polojasno. Během dne od severozápadu čekáme postupně na většině území přeháníky, místy bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší teploty 29 až 33 stupňů, na severu Čech jen kolem 27, naopak na jihu a jihovýchodě Moravy až 36 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi a to znamená, že si na Evropě 2 berou slovo Petr Žíbal a Ondra Urban.
3: Maximum muziky.
4: A my jsme rádi, že i po 18. budete poslouchat.
0: Zprávy proběhly, tady je večer na Maximum, startujeme. Maximum.

0: Ladíte Evropu 2 a startujeme páteční večer na maximum.
1: Jak je 6, tak jsme zase tady. Petr, Ondra, jsme moc rádi, že i vy jste napříjmu a vkročíme společně do konce týdne, začátku víkendu a konce července.
0: Ano, ano, je tady milník, protože je to poslední večer na maximum nejenom tento týden, ale celý tento měsíc. A je to poslední večer na maximum první půlky prázdnin.
1: Jak jsi řekl tento měsíc, tak jsem začal přemýšlet, jestli od pondělí nemáme dovolenou.
0: Nemáme, ještě ne, Péťo.
1: Dneska v rámci večera na maximum, tak jak jste zvyklí, to nejzásadnější z domova, ze světa, sport, počasí, všechno to zevrubně probereme.
0: Za chvilku taky rubrika Žádný švanci a budeme s Petrem probírat to, co nás čeká o víkendu, protože já mám zítra se švancím společný zážitek, něco nás čeká.
1: Fakt?
0: No. My ti to prozradíme za chvilku na Evropě 2.
2: 18 až 20.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Páteční, předvíkendový večer na maximum a žádný švanci.
2: Je to tak, já mám rád pátek, kluci. Pátek je prostě takový jako zajímavý.
3: No, je to tak a navíc zítra je sobota, na kterou já se těším, protože pozor, Švanci mě nominoval poprvé do svého fotbalového Mercedes týmu.
2: Ano.
3: A zítra máme špíl.
2: No ne.
3: Já budu zítra hrát se Švancim fotbal.
2: Já jsem vůbec nevěděl, že on by jako dojel těch 250 kilometrů, protože my jako nehrajeme úplně v Brně, hrajeme takovou oslavu jedné vesničky, bude tam spousta zajímavých osobností a vždycky se hraje proti té vesničce výběr nějakých legend.
3: No, no, no.
1: Jo? Pozor, naposledy, když já jsem hrál se Švancim, tak mě Švanci nechal kopat penaltu.
2: Hmm?
1: Protože jsem se poprvé vůbec netrefil do brány, tak mě dokonce nechal tu penaltu několikrát opakovat, dokud jsem tu bránu netrefil a nedal góla.
2: Jako je pravda, že dlouho jsme neměli takovýhle kopito v tomhle týmu. Já vlastně nevím, jak hraje Ondra.
1: Ondra, no. Profík.
3: No tak hrával jsem to dřív závodně, mládežnicky, i za tu zbrojovku tvoju přece.
2: Tak
3: no.
2: A tvoju, já jsem tě viděl na zbrojovce, to jako bylo skvělý, jak zfandil, ale takže jako umíš třeba klíčku běžet a třeba jaký je tvůj post? Pacha, to je hrozně
1: Ondrovi
2: důležitý.
1: Ondrovi se přezdívá brněnský Jamal. To je jako sorry.
2: Bereme tě, ale nic nedostaneš.

0: páteční večer na Maximum na Evropě 2, víkend před námi a teď muziku budete diktovat vy.
1: 257 400 888, čím se chcete naladit na ten krásný letní víkend, který je před náma.
0: Haló, kdo tam šustí?
2: Ahoj, ahoj, já vás zdravím a moc bych si přála zahrát nějakou pěknou písničku od Calvina Harrise.
1: Dobře, a jak se jmenuješ?
2: Jmenuji se Zuzana.
1: Ahoj Zuzi, my tě vítáme. Dobře, Calvin Harris může být. Chceš to někomu věnovat, někoho pozdravit?
2: Já bych to věnovala úplně všem, prostě ať si užijou krásný den, krásný nadcházející víkend.
0: Ty jsi to řekla tak jako hezky, moudře, rozvážně.
1: Je to tak? A máte nějaký plány na ten letní víkend?
2: Asi tak nějak jako budeme chtít přežít to teplo, který nás čeká a užít si to nějak, odpočinout si, možná k vodě, možná nějaký vejlet.
0: Zuzi, je nám jasný, že už to chceš co nejdřív položit a užívat si Calvina Harrise. Přesto ještě další otázka. Máš nějaký tip, jak přežít to vedro?
2: No, tak do nějakého stínu se naložit a...
0: To je nápad.
2: Já ty tepla moc nemám ráda, já se vlastně těším někam, až prostě odjedu do nějakých zimních prostě destinací.
0: No, jasně, jasně, to je pravda. Nějaká koulovačka, víš už.
1: Ale vlastně je to teďka moderní, i tady na Evropě 2 jsme to sledovali, od jedna Aljašku třeba.
0: Jo,
1: tam ti
2: tak,
1: bude dobře.
2: Přesně tak, někam jako do hor. Jo. Já vždycky koukám, kolik stupně v horách a nejradši bych tam
0: vodila. Je to kousek lepší. No tak se zavři do lednice.
1: Přežij to.
0: A zase brnkni, ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuju, mějte se hezky.
0: Čau.
2: Ahoj.
0: Večer na Maximum.

0: jsme rádi, že páteční letní večer trávíte ve společnosti Evropy 2.
1: Mám tady vlastně ryze víkendové mejdanové téma. Představte si, jeden Dán tak moc slavil to, že ho povýšili v práci, že pil.
0: Jako Dán.
1: A tady teda údajně píšou, že vypil přes 2 litry tvrdýho.
0: To je brďo.
1: Potom upadl a nehýbal se.
0: No to se nedivím.
1: No počkej, tak jako dorazil doktor a ten bohužel oznámil, že to s ním zřejmě seklo a že zemřel.
0: Ajej.
1: No a pak už to byla taková ta klasika, odvezli ho, v márnici potom zjistili, že žije. Mm-hmm. On se tam probral, je teda pravda, že si tam asi 18 hodin tady píšou poležel, potom se probral, byl živej a víš, co udělal? Dál slavil.
0: Oslavil to, že se probudil.
1: Jo, ten mejdan pokračoval dál.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: 2 5 7 4 8 8, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Kdo ho vytočil a kdo si opepří páteční večer písničkou na přání?
1: Haló?
2: Ahoj, tady Pavel a Sandruš.
0: Ahoj.
1: Ahoj, zdravíme dvojku.
0: Co byste chtěli zahrát a pro koho to bude?
2: Tak bylo by to pro celou moji rodinu a bude to Summer Love od Mirai.
0: OK, dobře. No letní hudba, to si vybral dobře. Jak trávíte ty vedra?
2: No zrovna běháme a podařilo se nám dovolat.
0: Ale to jste zvolili dobrý čas na běh, protože už přece jenom to sluníčko klesá níž.
1: No, právě teď padla ta otázka, zajímá mě to, proč to děláte?
2: No, protože jsme se rozhodli, že v létě nepojedeme na dovolenou, tak trávíme dovolenou z domova. Řekli jsme si, že by byla škoda, kdyby jsme to jenom proseděli, tak chodíme běhat.
1: Dobrý.
0: Tak my všichni zdravíme, hrajeme vám Miraj na Evropě 2.
1: Ahoj, čau.
2: Díky, mějte se, kluci, díky.
3: Evropa 2. Večer na mat.

0: Billy Mirai, Summer Love, pátek, prázdniny, Evropa 2.
1: U toho léta zůstaneme, protože je to velké téma. Nebudeme nadávat na to, že je teplo, vezmeme to pozitivně. Co je na tom příjemný, že prostě máme vedra? Těch věcí je několik.
0: Tak tam bylo takový to ticho chvilku, jak jsme nemohli na nic přijít. Ne, ale já to mám rád, když je prostě léto a ti hezky. Souhlas. Když je zima a ti sníh a mrzne.
1: Ze zdravotního hlediska, tvorba vitamínu D. Jo, sluneční paprsky stimulují kůži k produkci tohoto zásadního vitamínu.
0: Ale to by fungovalo, i kdyby bylo 20 a svítilo sluníčko.
1: Dobře, ale svítí sluníčko teď, když je 40.
0: Jasně.
1: Přirozený detox, protože vyšší míra pocení pomáhá tělu ochlazovat se a vyplavovat odpadní látky.
0: S tím souhlasíme, zejména třeba v MHDčku je to vyplavování těch látek přímo pecka.
1: To je velký detox.
0: No.
1: Velký detox. A pak jsou ty praktické věci, jako například rychlé sušení prádla. Vytáhneš to z pračky a rovnou to skládáš do skříně.
0: No jasně.
1: Stejně tak sprchování. Nemusíš používat ručníky.
0: Souhlas.
1: Vylezeš ze sprchy a jsi suchej.
0: To je pravda.
1: Těch benefitů je spousta. Co nás ještě napadne?
0: Třeba vytáhneš zmrzlinu,
1: no.
0: A najednou z ní máš polívku.
1: To je skvělý. A nebo musíš pít. Můžeš chlastat, jak chceš, protože pitný režim je důležitý. Prostě chlastáš.

0: Evropa 2, páteční večer na Maximum a už chystáme song za trest.
1: Koho chcete potrestat? Chcete si ulevit před víkendem? Jsme připraveni. Ulevte si s Evropou 2.
0: 257 400 888. To je číslo sem k nám. Jestli vás něco štve, my vždycky říkáme s čistým štítem do víkendu díky songu za trest. To se teď děje, tak nás vytočte.
2: Večer na Maximum.

0: Páteční Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
1: Kdo se dovolal a kdo bude trestat? Haló?
2: Nazdar, nazdar, to je David.
0: Ahoj Davide, tak pro koho a proč song za trest?
2: Prosím tě, já nevím, jako, co tu mám říct, ale já bych to chtěl zahrát pro svoji úžasnou

0: oko, tak vole, mám jedno šedivý a jedno černý sešitý v půlce, ty vole. Hmm.
1: Jak vyselo na té šňůře, tak podle mě půlka ti vyšisla.
0: No přesně.
1: Jasně.
2: Aha.
1: Man over vybledly.
2: No, ale myslela to dobře, ne?
0: No, to myslela dobře, ale ona to triko nenávidí, tak to udělala schválně, že?
2: Jo, takhle, no jo.
1: A není, když to triko máš na půl.
0: Má trošku nějakou dírku a tak, rozumíš, jo.
1: Tak po 10 letech si říkal.
0: No, právě.
1: Ale a není to vlastně ještě víc metalový, když ho máš takhle jako na půl?
0: Ne, je to hnusný.
2: Hlavně je to oblíbený tričko, tak to se nedělá.
0: Je to oblíbený tričko tak, a fakt prostě mě naštvala, jako rozumíš.
2: Můžeš manželce
0: přes... věcí přemýšlet hlavou.
2: Rozumím. Rozumíš. A teď můžeš přes éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď do toho.
1: Pojď.
0: Jo. Zlato, děkuju, že jsi zase jednou po měsíci vyprala, ale prosím tě, příště to hoď do sušičky. Díky. Song
2: za trest. Já bych se teda popravdě bál i té sušičky, protože mně se tam zas několikrát stalo, že to tričko se smrsklo v sušičce.
1: Představ si.
2: Když manželka říká, že jsem jenom přibral, ale já ne. Tak tady je Song za trest na Evropě 2.

0: Pavel Horňák a tričko, moje oblíbená písnička jako song za trest Evropy 2.
1: Bylo to od našeho posluchače pro jeho manželku, která mu vyprala 10leté metalové triko, potom ho pověsila na šňůru a jak do něj svítilo sluníčko, tak půlka trika vyšisla. Nazdar.
0: I tohle umí sluníčko, jako nebezpečný.
1: No ale představ si, že bude teď svítit týden v kuse, pořád, fakt bude krásně. Podle mě se může i stát, kdyby si třeba šel na nějakou túru, víš, a šel vlastně pořád tak, že na tebe svítí sluníčko zepředu, tak ti vlastně to triko zepředu vyšisne a zezadu ne. To se taky může stát.
0: Já mám takhle vyšisovaný kraťasy třeba.
1: Či fakt?
0: No, černý, oni byli černý, ale vepředu už jsou takový vybledlý prostě.
1: Ty jsou černobílý?
0: No, něco takový, flekatý takový.
1: To vypadá potom, jak když jde třeba po horách nějaký rozhodčí, ne? Nebo...
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2.

0: Novinky v kinech.
1: Co to se mnou je?
2: Po událostech filmu Spider-Man bez domova uplynuly 4 roky. Peter Parker je dospělý muž, který má za sebou nejtěžší rozhodnutí svého života. Dobrovolně se vymazal ze vzpomínek všech, které miloval.
1: Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Jedinou jistotu nachází v boji proti zločinu. Jenže čím víc se snaží být Spider-Manem na plný úvazek, tím víc za to platí.
3: No jak myslíš?
2: Když se navíc New Yorkem začne šířit záhadný vzorec zločinu, čeká ho protivník, který prověří nejen jeho schopnosti, ale i samotnou identitu.
4: Já jsem MJ.
1: Já jsem soused, bydlím tu.
4: Dobrý soused.
2: Do hlavní role se vrací Tom Holland, který během natáčení pravidelně střídal kostýmy. Nový dostával zhruba každé 2 týdny, protože po náročných akčních scénách měli tendenci zapáchat.
1: A kruci.
2: Na přípravě filmu se podílel i kaskadérský tým Jackieho Chana. Legendární herec se dokonce přijel na natáčení do Londýna osobně podívat. Obrovské očekávání potvrdil i první trailer. Během pouhých 24 hodin nazbíral přes 718 milionů zhlédnutí. A stal se nejsledovanějším filmovým trailerem všech dob.
1: Já jsem Spider-Man.
2: Mediálním partnerem kinopremiéry Spider-Man z brusu Nový den je Evropa 2.
4: Pěkný kytky.
1: Jo, ty jsou na uvětrnou.
0: Evropa 2. 88.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: Pojďme se podívat do Paříže. Říká se, že to je evropské město romantiky, ale taky zdravého životního stylu. A teď tam přišli, podle mě, se super vychytávkou, totiž na řece, která protéká Paříží, to znamená
0: Siena.
1: Správně. Zatím v testovacím provozu pluje speciální loď pro 50 cestujících.
0: A v čem je speciální?
1: Speciální je v tom, že ta loď nepluje. Když chceš, aby plula, tak i těch 50 cestujících musí popohánět. A popohání posilováním. Jezdí tam normálně klasicky na bicyklech. Aha. A díky tomu, že jezdí, loď pluje.
0: Tak ona asi trošku pluje po proudu, ne?
1: No tak asi trošku pluje po proudu. No. Ale třeba se potřebuješ vrátit proti proudu, víš, zpátky k Eiffelovce.
0: No, no,
1: jedeš Eiffelovka, Notre Dame a zpátky. Tak se potřebuješ vrátit a aby si plul, tak potřebuješ šlapat.
0: No, zajímavý.
1: Dobrý, ne?
0: No. No. Pokud jsi sportovně nadaný a máš chuť, tak jako jo, ale jestli jsi 80-letá babička, která přijela na prohlídku Paříže, tak to není úplně výhra.
1: No tak ne, ta na takovou loď nebude, ta si zaplatí takovou tu klasickou.
0: Omylem se tam dostane třeba.
1: Je, tak si šlápne, no, ježišmarja.
0: No tak budeš šlapat v Paříži, no.
1: Proč by v 80 nemohla šlapat?
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Soul sisters, let me hear your flow.

0: Moulin Rouge dohrál na Evropě 2.
1: Ještě zpátky do Paříže, k té speciální sportovní lodi, která plave po Séně. Je tam 50 rotopedů a když na něm šlapete, tak loď jede dopředu, dozadu a tak dále.
0: Jinak se nepohybuje, maximálně po proudu.
1: Teda. No, je teda potřeba říct, mně to přijde jako super vychytávka, ale vlastně nepluje moc často, protože nemůžou sehnat pasažéry.
0: No tak vidíš.
1: No, ale zajímavý je...
0: Já bych tam teda taky nevlez.
1: Fakt?
0: Když už jedeš na dovolenou, tak nechceš šlapat na lodi, chceš se vozit, chceš odpočívat.
1: Ne, a to je takový to, jako když si to uděláš sám, tak máš z toho větší radost, ne? Víš, vlastně ten výlet...
0: To je tak úplně bych neřekl, že když si to uděláš sám, máš z toho větší radost.
1: Jasně. No ale vlastně zajímavá poenta v souvislosti s touhletou lodí, ten její provoz začal po Vánocích. Na parátě. Po Vánocích. A zatímco teď tam není nikdo. Vlastně klasika, tak v lednu a v únoru tam bylo úplně narváno, všichni chtěli makat a všichni chtěli zubnout.
0: No,
1: teď loď sotva plave, ale když jí dají šanci, tak zase na nový rok bude narváno.

0: I po 19. si sem k nám v rámci večera na Maximum na Evropě 2 můžete brnknout a my vám zahrajeme a vy něco vzkážete národu.
1: 257-400-888, telefonní číslo, které věřím dobře znáte. A kdo se na něj dovolal? Haló, haló.
2: Ahoj, ahoj, slyšíme se?
1: Ano, kdo tam?
2: Tady Kristý.
1: Čau Kristý, jak se máš dneska?
2: Ahoj. Tyjo, dneska parádně. Mám dovčů, krásný den, yeah, takže to.
1: A jak jsi naložila s dovolenou, co děláš?
2: Tyjo, abych se přiznala, tak dopoledne jsem se snažila jako trošku na zahradě fungovat a teď nedělám už vůbec nic.
1: No je, to je krásný.
0: Je, že jsi sebrala si citrony, pomeranče, melouny skoro a další exotické ovoce, které už u nás roste.
2: Přesně tak, to se mi moc daří.
1: A co ti k tomu můžem zahrát ještě?
2: Tyjo, máte tam něco od Davida Getty?
1: Dáme Davida Gettu a BB Rexu.
0: OK,
2: jo. Jo, to bude super.
1: Dobře, a chceš ještě někoho pozdravit z tvé dovolené?
2: Možná kolegy v práci, protože dneska museli všichni do práce.
0: Vlastně.
1: Tyjo.
0: To je dobrý.
1: Skvělý. Tak my je taky zdravíme a tebe též. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Zlatý, moc děkuju. Mějte se, ahoj.
0: Čau.

0: Páteční večer na Maximum, páteční Evropa 2.
1: Narazil jsem na věc, které úplně nerozumím a třeba mi pomůžeš to pochopit. Mm. Týká se to rozvozu jídel v Americe. Kurýrka, která rozváží jídla v Americe, dostává vysoká dýška, ale jakože extrémně vysoká dýška. A přisuzují to tomu, že ona potom vždycky, když doručí to jídlo, položí ho třeba za dveře, tak ho vyfotí, aby měla důkaz a třeba to pošle tomu zákazníkovi.
0: Jo, takhle. Já jsem myslel, že potom, co tam položí to jídlo, tam ještě třeba půl hodiny zůstává u toho zákazníka. Proto dostane vysoké dýško.
1: To ne. Ale ona s tím jídlem, třeba s tím balíčkem, zároveň vyfotí i svoje chodidla, svoje nohy. Jsou krásně upravená ta chodidla, nalakovaný nehty, jo, vypadají pěkně. A někteří lidi za to evidentně platí peníze.
0: Fakt?
1: No, člověče, fakt.
0: Jakože počkej, je to vlastně normálně klasický jídlo, který si objednáš. Jediný, co je navíc, tak je, že ti tam vyfotí nohu s nalakovanýma nechtama.
1: Jo. Na druhou stranu zas možná, já se přiznám, víš, co se mně stává jednou za půl roku třeba.
0: No.
1: Píše mi jeden člověk, jestli bych mu nevyfotil ponožky, ve kterých chodím.
0: Počkej, to si nikdy neřekl, to je vážná věc.
1: No.
0: Nekecej.
1: To se děje. To se opravdu děje v mém osobním životě.
0: No tak doufám, že nejsi blbej a posíláš mu to aspoň třeba za litr.
1: Nejsem blbej a neposílám mu nic, ne, asi. Ty blázne.
0: Dej mu kontakt na mě.
1: Potřebuješ přivydělat.
0: No jasně. Evropa 2. Večer na Maximum.
2: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2.cz. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Pátek, Evropa 2 a vaše diktování.
1: 257-400-888. Kdo se dovolal? Halo.
0: Halo.
2: Ahoj kluci, tady Marek.
0: Čau Marku, vítáme tě tady u nás na Evropě 2. Co ti zahrajeme?
2: Tak já bych poprosil nějakou hezkou písničku od Briana Adamse.
0: No, my hrajeme jenom hezký.
1: Tak počkej, Summer of 69, když je to léto, ne?
2: Může být.
0: Je, dáme
2: nikdo
0: to tam.
2: Nikdo žádnou jinou nezná, tak může být.
0: Ale jo.
1: Jo, třeba...
0: Something about Christmas time.
1: A nebo třeba... Třeba... Třeba ještě...
0: Dej schválně ten největší omyl, co si lidi myslí. It's my life.
1: It's my life.
0: Hmm? No, ale to je Bon Jovi.
1: No, známe je všechny.
2: Doktor Alban.
1: Doktor Alban. Dobře, a chceš někoho pozdravit ještě?
2: Já si všechny hodní lidi. A ať se dneska neuvaří.
1: Jo, já už uvařený jsem, teda musím říct. Tak jo.
0: Děkujeme. A my jsme si zrovna říkali, že potřebujeme zpětnou vazbu na naše vysílání. Děkujeme, Marku.
2: Tak to tam máte, kluci.
1: Maro, už nikdy nevolej.
0: Naštěstí je víkend a máme dva dny
1: volno. Čau.
2: Díky, čau. To je Léto na Maximum.

0: Ladíte Evropu 2 a páteční večer na maximum.
1: Jestli nemůžete spát a chcete si fakt pořádně schrupnout, mám tady možná něco, co by vám mohlo pomoct. V podstatě se začal prodávat spánek ve spreji.
0: Aha, no tak už existují různé prášky třeba, ne, na spaní?
1: Jasně. Tohle je prostě ve spreji, že to je možná jako moderní. Žádné vedlejší účinky. Aha. Je to prostě sprej, který obsahuje melatonin, který přirozeně v podstatě nastartuje spánek. Mm-hmm. Melatonin zablokuješ tím, že třeba koukáš do modrého světla. To znamená televize, mobil, i obyčejné ležárovky mají modré světlo, takže tělo nevylučuje melatonin a blbě se nám usíná. Potažmo potom, ta kvalita toho spánku třeba není taková, jaká by měla být. No a tady píšou, že balení s 30 dávkami stojí zhruba $15, dejme tomu třeba něco kolem, nevím, 300-400 korun, mm-hmm. jo. No a funguje to tak, že když nemůžeš spát, tak se tím jakoby navoníš a spíš.
0: Navoníš se tím? Ani to nedáš přímo do těla, do úst?
1: Ne, to jsem si taky myslel. Aha. Tady píšou, že se tím vlastně jako navoníš. Ba co víc, pozor, píšou, že je také možné, že to nejde 100% určit, ale že by ti to zbavilo i chrápání.
0: Jo. No. Teda.
1: Dobrý, veď?
0: To teda. No, já mám rád praktické vychytávky. Tyto vynálezce bych oceňoval, protože jsou to praktické věci.
1: Jakože Nobelovka.
0: No třeba.
1: No.
0: Pokud to není slzný sprej, který tě uspí, protože musíš zavřít oči, tak je to dobrý.
1: To je pravda. Pak je levnější varianta asi slzák, to taky zavřeš oči.

0: Večer na Maximum, posloucháte Evropu 2.
1: Je to poslední červencový večer, který si užíváme v rámci tohoto roku. Prázdniny se lámou do druhé poloviny. Zítra už začne druhá polovina prázdnin. Takže jsme na takové hraně, ale to počasí tomu odpovídá. Já myslím, že léto je vydařené.
0: V pohodě. Já říkám, když je léto, ať je léto, když je podzim a v zimě ať mrzne a sněží.
1: A já už jsem zjistil, proč v těchto dnech svítí slunce. Proč je takový vedro? Proč dneska a zítra je tak takové pozor. Vedro?
0: Ty jsi zjistil, proč svítí slunce?
1: Protože víš proč.
0: Kamaráde, pozor. Pojď.
1: Vážení posluchači Evropy 2.
0: Proč svítí slunce?
1: V těchto dnech, proč je tak hezky? Proč šajnuje? Protože zítra, 1. srpna...
0: Já ti úplně vysím na rtech.
1: Zítra, 1. srpna, má totiž svátek...
0: Slunečník.
1: Oscar.
0: Jo.
1: No. A proto je Oscar na nebi, protože má svátek. No, takhle jednoduchý to je.
0: Já vysílám s kolegou, který brzy dostane Nobelovku.

0: 257-400-888, telefonní číslo, na kterém můžete vybírat poslední písničku v rámci dnešního večera na Maximum, v rámci celého tohoto týdne i poslední písničku v měsíci červenci.
1: To je milník. Kdo uzavře prázdniny? Tady je last call. Halo?
0: No prázdniny ještě
1: teda,
0: ne.
1: Polovinu prázdnin. Tak. Pardon. Halo?
2: Čau, tady Honza.
1: Honzo, ahoj.
0: Promiň Honzo, ale ještě ty bys byl špatnej ministr školství. Tebe by děti neměli rádi.
1: Jak to?
0: No ty bys jim zkrátil prázdniny o měsíc.
1: Jo, Honza by to uzavřel, no, dřív.
0: Tak Honziku...
2: To já bych udělal, aby šli všichni do práce hezky.
1: Jo, počkej, takže ty podporuješ to, aby vlastně byla jenom 8. třída, 9. by si zrušil, že jo, ať už makaj.
2: Přesně, no. moje řeč.
0: Dobře.
1: Jasně, takže víme, koho volíš.
0: Honzo, co chceš zahrát a pro koho?
2: Ne, to jsem tím neřekl určitě. Jako.
0: Chlapci, pojďme k muzice, co chceš zahrát a pro koho?
1: Já čekám.
2: Hele, poprosím Justina Biebera pro moje šikovný kolegyňky, který tady dneska makají od rána, jak mourovatý.
0: Tak dobře, dáme novýho Justina Biebera pro ně, jo?
2: Skvělý.
1: Dobrá věc.
0: Okay.
1: Tak díky, užívejte, makejte a užívejte ještě druhou polovinu prázdnin.
0: Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Taky, mějte se kluci, čau.
1: Čau.

0: Večer na maximum, ten poslední červencový, se chýlí do svého finále.
1: Před námi ještě rubrika Žádný švanci, taky poslední v rámci celého července, v první polovině prázdnin, a
0: bude něčím výjimečná.
1: Co? Ta rubrika?
0: No jasně, když je to poslední díl v červenci.
1: A asi ne, asi je to jako normální téma, protože o víkendu já budu hrát se švancím fotbal.
0: No tak to je výjimečný, ne?
1: Aha, tak dobře.
0: Počkej, konečně si švanci s někým zahraje. Teoreticky, konečně švanci mu i někdo přihraje. Žižte.
1: To se, podle mě on moc hrát nebude. On do toho jenom kecá. No, jsem na to sám zvědavej.
0: Jo, takhle,
1: okej. Jsem na to sám zvědavej. Probereme to v rubrice Žádný švanci už za chvilku na Evropě 2. Evropa 2. Večer na maximum.
2: Evropa 2. Novinky v kinech. Two young men in a sort of geopolitical situation.
3: V kinech je dosud nevyprávěný příběh turné kapely Wham, díky němuž se dvojice George Michael a Andrew Ridgely katapultovali mezi světové superhvězdy. Nově restaurované záběry hudebního dokumentu Wham, Ten Days in China se odehrávají v roce 1985. Andrew se s Georgem potkal o 10 let dřív ve školní lavici. Tehdy dostal ve škole za úkol postarat se o nového spolužáka, kterým byl plachý Georgios Panayotou. Andrew ho okamžitě vzal pod svá křídla a od té doby byli nerozluční. Vytvořili spolu duo Wham a mezi lety 1982 a 86 prodali přes 30 milionů nahrávek a jako první západní kapela vystoupili v Číně, kde na koncertech v Pekingu a Kantonu představili živelnou show západního střihu. China had been closed for centuries. A nebyl to pro ně jen hudební milník, byl to především strategický tah. Zajistili si tak pozornost amerických médií a upevnili svou pozici mezi největšími popovými hvězdami poloviny 80. let. There was a hunger in China for connection with the West. Dokument Wham, Ten Days in China je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.

0: Černý švanci na Evropě 2.
1: Páteční, předvíkendový večer na maximum a žádný švanci.
2: Je to tak, já mám rád pátek, kluci. Pátek je prostě takový jako zajímavý.
3: No, je to tak a navíc zítra je sobota, na kterou já se těším, protože pozor, švanci mě nominoval poprvé do svého fotbalového Mercedes týmu.
2: Ano.
3: A zítra máme špíl.
2: No ne.
3: Já budu zítra hrát se švancím fotbal.
2: Já jsem vůbec nevěděl, že on by jako dojel těch 250 kilometrů, protože my jako nehrajeme úplně v Brně, hrajeme takovou oslavu jedné vesničky, bude tam spousta zajímavých osobností a vždycky se hraje proti té vesnice výběr nějakých legend.
3: No.
1: Pozor, naposledy, když já jsem hrál se Švancim, tak mě Švanci nechal kopat penaltu.
2: Hmm?
1: Protože jsem se poprvé vůbec netrefil do brány, tak mě dokonce nechal tu penaltu několikrát opakovat, dokud jsem tu bránu netrefil a nedal góla.
2: Jako je pravda, že dlouho jsme neměli takovýhle kopito v tomhle týmu. Já vlastně nevím, jak hraje Ondra.
1: Ondra, profík.
3: No tak hrával jsem to dřív závodně, mládežnicky, i za tu zbrojovku tvoju přece.
2: Tak no. A tvoju, to já jsem tě viděl na zbrojovce, to jako bylo skvělý, jak spandil, ale takže jako umíš třeba klíčku běžet a třeba jaký je tvůj post? Pacha, to je hrozně
1: Ondrovi
2: důležitý.
1: Ondrovi se přezdívá brněnský Jamal. jako sorry.
2: bereme tě, ale nic nedostaneš.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: No a v tento moment už vlastně začíná víkend.
1: Pravdu máš, končí páteční večer na maximum, díky za vaše uši a my se těšíme zase příští týden na Evropě 2. Ahoj!
4: But you know this one goes. It's Robin Thicke. Alongside Mr. Lover.

0: Na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: A by to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách. Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko. Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
0: Nebo ještě dál.
2: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
2: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu. A nebo úplně nejdál.
3: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
3: No, já jsem na severní Moravě.
0: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp. Jsem na řádě, děkuju. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já, to ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
3: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
3: to je možný.
0: Jsme Evropa 2.

et d'autres.

0: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: nehoda dvou osobních aut.
1: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
1: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 88.2.

0: Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: muziky. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good.

0: back to the ball girl one time.
1: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
2: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
3: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
4: Dobré ráno, ze Skotska.
3: Máš nějakou historku ze Skotska?
4: Ani ne.
2: Nebo ještě dál.
5: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
3: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
5: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
3: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
6: Dobré ráno, tady je Oli.
3: Tak Oli, odkud voláš?
6: No, já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
3: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: música. Lost Frequencies. Europa bien. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Evropa 2. 8.

Ευρώπη DDR.